0: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com. Yeah.

0: dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, obrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. Yeah.

0: 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času, jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.
1: Don't stop the music.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Are you ready for this?
1: Smithy.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBrons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi,
5: welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fine.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Chceš-li získat lásku? Dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
10: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
9: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
10: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

0: dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: Welcome to my house. It's my house.
1: Hudba, kterou nemusíš hledat. Vypni výběr, zapni Fajn.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Fajn. Turn it up.

0: nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Féky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
0: Fajn.

0: sinkne ostud. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn. V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
2: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
3: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
4: yeso!
3: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.
5: My name's Jonah Ray.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz. All the hits I wanna hear.

0: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz.
1: This is Bruno Mars.
2: I'm Lil Weepy.
3: It's Sabrina Carpenter.
4: Music.
5: Fine.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.

rok dřív, než se čekalo. Jestli si něco potřebujete zapamatovat, mám pro vás tip. Podle nový studie může být pro vytvoření dlouhodobé paměti nejlepší zopakovat si informace o 24 hodin pozdějíc, ideálně ve stejnou dobu. Výzkumníci to zatím zjistili u neuronů mozkových plužů, takže u lidí to potřebuje další potvrzení. Každopádně to vypadá, že první čtení o přestávce před testem není ideál.

0: to nejhorší ráno jsem měl dneska já. Jako fakt
1: extra. Pojďal se o něj.
0: No, šel jsem prostě, že prostě vyjdu, že pojedu do rádia, tak to vypadalo, že už jsem nedojedu. Nejdřív jsem si zapomněl klíče, tak jsem se pro mě vrátil pro klíče. Pak jsem měl klíče, tak jsem šel k autu. Zapomněl jsem klíčky od auta, tak jsem šel zpátky pro klíčky od auta. Pak jsem šel do auta, tam jsem zjistil, že nemám kartičku od rádia, tak jsem šel zpátky pro kartičku od rádia. Vzal jsem kartičku od rádia, šel jsem zpátky do auta. Tam jsem zjistil, že nemám mobil, tak jsem šel zpátky pro mobil. Neměl zase mobil, šel jsem zpátky do auta a tam jsem zjistil, že musím natankovat. Takže asi tak mýmu ránu. Já doufám, že vaše ráno bude o dost lepší a taky asi bude, vzhledem k tomu, že tady máme připravený náš playlist na fajnu.
1: Alex Warren, Fever Dream nebo David Guetta, Kid Cudi, jejich Memories.
0: Tak hezký ráno, o dost hezčí, než jsem měl to, než bylo to moje. A jdeme na to. Tohle je Morning Boost.

0: pro všechny, co jsou ještě mrtví takhle po ránu, Lady Gaga, její mrtvej tanec, The Dead Dance, 12 minut po 6. hodině.
1: Možná se říkáte, že po ránu nějaký ten drink neuškodí, nebo třeba něco, co by vás mohlo probrat, ať už je to kafe nebo cokoliv s kofeinem. Někdo si třeba dává kolu, akorát, teďka nově, kola by chtěla vydat drink, který se jmenuje Triple Z, trojité Z, a bude to znamenat bez cukru, bez kofeinu a bez kalorií. A mě už jenom chybí vegan a protein.
0: Je to ještě vůbec jako Coca-Cola?
1: Není.
0: Není to spíš třeba Cola Coca? Já si říkám, že tohle je jako final boss každýho meníčka ve fast foodu, jo? Protože ty si samozřejmě dáš v tom třeba mekáči úplně totálně hranolky, nugetky, ale pak si dáš tu dietní kolu. Takže tohle to podle mě potom na to uslyší všechny fast foody.
1: Už bude úplně pík.
0: Yes.
2: Triple Z.
0: To jsou mi teda novinky po ránu. Kola bez cukru, bez kofeinu a bez kalorií.
1: Jo, top, jako já bych se to hned koupila.
0: To zní jako velké sci-fi. Morning.

0: Léto zdaleka neskončilo. Zara Larsson, Lush Life na Fajnu, 20 minut po 6 hodině. A to, že léto ještě neskončilo, od toho tady ještě třeba tenhle song.
1: Před námi v playlistu naprostá pečka s názvem Firestone, dle je Kygo a Comrade.
0: Je to tak? Léto na Fajnu bude pokračovat dál, třeba taky s tímhletím. Škoda, že tady nemáme nějakou kameru, co by to streamovala, jako lidi by se mohli pustit. Tvoje jako taneční kráce jsou fakt boží.
1: Děkuji, děkuji, děkuji.
0: Není zač. Měla by se přihlásit někam do taneční soutěže.
1: Já si to taky myslím.
0: Tak dámy a pánové, za malý okamžik Mr. Props, Waves, za malý okamžik tři random fakta. Tak hezký ráno. Morning Boost.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
12: Jsem hrdina, jsem hrdina.
13: Co tady blbneš?
12: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
13: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
12: Vše na 211.cz.
13: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
14: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
14: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.pragueboats.cz.
14: Už ví.
15: Tak vzhůru na palubu.
16: Vraňany nabízejí.
17: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
16: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
18: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce.
19: HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
20: My name is Somber.
21: What up, it's Kehlani.
22: Hey, it's Taylor Swift.
23: Back to the hits.
21: Right, babe.
24: Fine.

0: Mr. Probes, jeho Waves, to je něco, co se nám dohrává tady na Fajnu, no a tady na Fajnu taky Fikiho.
1: Random fakta. Nová studie říká, že pouhé přemýšlení nad tím jít do posilovny může být stejně efektivní, jako jít do posilovny. Jako je fakt, že od doby, co přemýšlím, že bych měl jít do posilovny, jsem zhubnul 5 kg. Určitě za to můžou myšlenky na posilovnu a rozhodně za to nemůže otrava jídlem, kterou jsem před 2 týdny prodělal. Pokud pravidelně štípete dříví, a nebo aspoň štípete dříví, tato aktivita vám může zlepšit paměť. Tak to vypadá, že naše generace Z bude úplně blbá. Podle mě polovina z nás si myslí, že když řeknu štípání dříví, myslím tím fakt štípání dříví a žádnej dvojsmysl. Bendy, nevíš, co jsem chtěl dát jako třetí fakt?
0: Vůbec netuším. Morning Boost.

0: Rammstein 27, vítej mezi náma, Nobodyho Remix. To je něco, co nám právě teďka dohrálo minutku do 6:45 tady na Fajnu.
1: Dámy a pánové, v tuhle tu chvíli by bylo takový, jakože dát si náš klasický songfight, ve kterém se s Wendy hádáme. Jenomže se stala taková menší drobná věc. Náš počítač se rozhodl nepočítačovat a jak si nemáme přístup k našim songům, který tady máme, a budeme potřebovat zachránit. Zachránit. Takže, dámy a pánové, 724634634, pojďte na tohle číslo napsat, jaký song vám dokáže vždycky zachránit, víte co? Řekla byste nějak jinak?
0: Ráno samozřejmě.
1: Jo.
0: 724634634, jméno interpreta, název songu. Pojďte rád vědět, co vám prostě udělalo radost.
1: A hlavně, v jaký situaci vás tenhle song dokáže zachránit. My pokračujeme dál. Za chvilku re, where is my husband? Já potřebuji fakt zachránit. Morning Boost.
2: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
10: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
14: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
15: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
14: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
15: Více na www.hormann.cz.
14: Hermann. Jistota na celý život.
16: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
17: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
16: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
17: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
16: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
17: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.

0: Nico Santos, jeho Why Don't You Say na Fajnu 5 minut před 7 hodinou. No a před mnou chvilkou jsme říkali, že se nám tady stal takový menší technický zádrhel. Já nevím, jak to úplně vysvětlit, protože nejsem počítačový expert, ale řeknu to jednoduše. Písničky, které máme na serveru, tak nemůžou písničkovat, protože se nám nedaří spojit se serverem. A proto jsme chtěli od vás pomoct, abyste nám když tak poradili nějaký ty písničky a řekli nám třeba písničky, které vám jako dokážou po ránu pomoct. Těch písniček je opravdu hodně. Bohužel ne všechny se nám, bohužel skoro polovinu z nich máme na serveru, nebo spíš většinu. Můžeme si aspoň říct a můžeme je ohodnotit. Někdo nám napsal dobré ráno, cokoliv od Bena Kristová. Bena máme na serveru, Ben je jinak dobrý. Ahoj, za mě Killin Safir, je to hit, před kterým se mi zlepší nálada. Ahoj, Jakub z Mostu.
1: S tím absolutně souhlasím.
0: Bohužel je Killin taky na serveru. Mě vždy zvedne náladu Ordinary od Alexe Warrena, Kamil.
1: Mě by taky zvedla náladu, no.
0: Kdyby nebyl na serveru. Linkin Park Heavy is the Crown mě po ránu tak nakopne, že se cítím jak Faker ve finále a díky tomu zvládnu den. Zdravím Péťa. Péťo, to chápu, jako Linkin jsou fakt heavy. Bohužel jsou heavy na serveru. No, je to takový, jako když vám třeba iPhone píše, že nemáte úložiště v iPhoneu, no. Prostě nedostatne se k těm fotkám, co máte na iCloudu. Tak takový problém tady vyřešíme, ale jedna písnička se nám podařila najít, kterou jsme neměli na serveru, je to z dob předchozích. Zní to takto. Tak hezký ráno, poslal nám to Martin. Martin, na mě hezký ráno a všem, co jste nám poslali tip, samozřejmě přejem taky hezký ráno a děkujeme za to. Major Lazer, Justin Bieber, jejich Cold Water, právě jako na Fajnu.

0: už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
5: Nebe celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
9: Mami, já mám řidičák!
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
13: Na internetu je hodně věcí.
14: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
13: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
14: Instagram, TikTok, YouTube.
13: Sleduj Fajn.
14: Jsme online.
13: Jsme na DAB+.
14: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
15: Influencer Adam Kajumi je po 3 měsících venku z vazby. Policie ho obvinila z obchodování s lidma. Podle vyšetřovatelů měl spolu s komplicema lákat mladý ženy ke spolupráci, nutit je k natáčení čím dál víc odvážného obsahu na OnlyFans a připravovat je o část peněz. Kajumi teď bude stíhaný na svobodě. Pražská vysoká škola ekonomická se dostala mezi světovou špičku. Její manažerský program skončil v žebříčku Financial Times na 11. místě, což je nejlepší výsledek v historii školy. Před letoškem zaznamenala nejlepší umístění v roce 2021, kdy skončila na 14. místě. Doručovatel v Itálii dostal padáka za 15-minutovou jízdu se známou. Ženu náhodou potkal cestou zpátky do skladu a vzal ji do služebního auta. Trasu přitom vůbec nezměnil. Firma ho i tak po 11 letech bez jediného průšvihu okamžitě vyhodila. Soud teď ale rozhodnul, že trest byl nepřiměřený a nařídil jeho návrat do práce i doplacení mzdy.
16: Fajn. Velký špatný hlásí Davidský tunel na Praze 6, směr Troja, ta je neprůjezdný pravý jízdní pruh, tak počítejte s lehkým zdržením. Velký špatný taky v ulici Ostravská v obci Český Těšín, okres Karvina, tady se pro změnu srazily 2 osobáky. A pozor taky v ulici Náchodská v obci Dolní Radechová, tady překážka na vozovce, osobák s nákladňákem v sobě. Průjezd je zde se zvýšenou opatrností. Tolik dopravě, teď už Morning Bush na Fajnu.
17: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.

0: dobré ráno všem, je tady 7 hodina, pokračuje Morning Bush na Fajnu s váma Fiky a Wendy.
1: Krásné dobré ráno.
0: Wendy, vzpomeneš si, kdy jsi naposledy udělala něco hezkého pro někoho jiného a co to bylo? Tak vzpomínej. Protože za chvilku se ti to bude hodit, protože za chvilku budeme rozdávat radost.
1: OK.
0: Jako bychom to nedělali furt. Dámy a pánové, do té doby Milky Milgrab nebo taky BB Rexa. Hezký ráno.

0: Bibi Rexha, Faithless, New Religion, to nám právě teďka dohralo tady na Fajnu 10 minutek po 7 hodině.
1: No a my se jdeme dožadovat spravedlnosti. Jistý zaměstnanec jistýho fast foodu byl vyhozen poté, co se přišlo na to, že zákazníkům dával větší porce, než měl.
0: Ne.
1: No. My žádáme spravedlnost pro tady toho Avengera, jako.
0: Jako,
1: já bych tady toho člověka, aby jsme měli podle mě ochraňovat, jako, v tom největším světle, v nejhezčím světle. Jako.
0: No ano.
1: Chápeš, že si objednáš třeba, nevím, z Mekáče 6 nugetek a týpek ti dá jen tak 9.
0: To je super, já to miluju.
1: Nebo si dáš malý hranolky, on ti dá velký.
0: A nebo ti doplní to pitíčko, ne do toho, do té čárečky, ale dá ti to víc, úplně jo, celou ti naplní tupu.
1: Přesně, a ještě ti tam nedá jako zbytečně moc ledu, abys tam měla ještě méně toho pití, že jo?
0: Ano,
1: ty vole, no tak a oni ho vyhodili.
0: Ne.
1: Vyhodili, přišli na to, že normálně dává lidem větší porce, on o tom tweetnul, lidé teď právě chtějí, aby měl jako spravedlnost pro tady toho člověka. Já si říkám, že to jako vlastně mi převádí na myšlenku, kdy jsme my udělali pro někoho něco jako hezkýho. Jestli si vzpomeneš, už jsi vzpomněla, by the way?
0: Ne.
1: Udělala jsi vůbec ty pro někoho něco hezkýho někdy?
0: Jo,

0: klasa.
1: Že jo?
0: Yes. Já jsem teďkon před pár dny řekl mojí kolegyně ve školce, že může jít domů.
1: Ne,
0: Ježiš,
1: tak to seš.
0: A mě tam vydržel do konce. Sám. Dámy a pánové, a co vy? 724634634. Když jste naposledy udělali pro někoho hezkýho něco vy? A co to bylo? Pojďte rád vědět, my pokračujeme dál. Tady je něco hezkýho od nás pro vás. Sheriko, Fight for this love. Morning Boost.

0: Shimono, Pio, Save My Soul na Fajnu, 19 minut po 7 hodině. Krásně dobré ráno všem. Před malou chvilkou jsme se ptali na to, jestli jste v poslední době udělali pro někoho něco hezkého a co to bylo. A tady to jsou vaše zprávy, které píšete. Vaše dobré skutky. Posloucháš, Vendy?
1: Poslouchám, poslouchám.
0: Někdo nám napsal, ahoj, já jsem včera ženě přinesl domů květinu.
1: No.
0: Na její reakci, že nic nemá, jsem jí řekl, to ti nemůžu koupit kytku jen tak. Byla dojatá a strašně se jí líbila.
1: No, to je krásný.
0: Vendy teď chce taky kytku po týhle té zprávě.
1: Z něj si lidi koupí vždycky jídlem. Než kytkou.
0: Je to tak? Taky radši kupuju takový ty chocobons třeba. Ty jsou mega dobrý. Kdyby mi chtěl někdo udělat radost. Kdyby chtěl někdo udělat dobrý skutek. Mrk Vendy. Jel jsem na motorce do krámu 5 kilometrů. A před krámem seděl malej kluk s odřeným kolenem.
1: No.
0: Neměl na náplast. Tak jsem jel domů a vrátil se s dezinfekcí a náplastí. Dokonce jsem i sbíral kluka uprostřed křižovatky z koloběžky, protože se na ní neskutečně rozsekal, ale potkávám každý týden někoho. Martin.
1: Hezky.
0: To je správně, tak to má být. Pak tady máme ještě zprávu. Když jsme na směně s kolegyní, vezmu si ten těžší úsek. Wow.
1: Tak to je
0: to
1: hodně.
0: To je hodně.
1: To je hodně.
0: To je hodně. Hustý. Aby mohla dřív domů, pracuje jako servisák automatických kávovarů. To existuje.
1: Wow, dobře. To, taky nevím, že vůbec něco takového.
0: Takže jich mám v tu chvíli 6 a ona jen 3. Niko z Brna.
1: Hezky.
0: To musí to být.
1: Cením.
0: Jo, jako kávovary, ty bychom měli mít, jakože ty jsou důležitý k životu. Děkujem, že vůbec někdo takový existuje, kdo je jako opravuje. Když tak přejte prosím k nám, náš se nějak zasekl a dneska ráno jsme úplně mrtví. Tak děkujeme všem za zprávy. Důležitý takhle pro někoho udělat něco hezkého. Kdo udělá teď něco hezkého pro nás, tak to bude tahle zpěvačka.
1: Tuhle zpěvačku možná už ani nemusíme představovat, protože je jí plný internet a je k tomu důvod. Je to Adéla. Slovenka, která proráží do zahraničí velkým způsobem, otevírá všechny dveře, které jenom může. Toto je Red Bottoms.
0: A tenhle song je za malý okamžik na Fajnu. Tak ještě ráno.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Faktury, faktury, faktury.
7: Trápí vás faktoring?
6: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
7: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
6: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
7: Acema pokryje jakékoliv financování.
6: No tak to beru.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Největší banger století. Huntrex K-pop Demon Hunters. Jejich Golden, tady na Fajnu. Půl osmí ráno. Dámy a pánové, tady bizár dne.
1: Bizár dne.
2: Bizár dne. Fajn.
0: Přítelkyně pozvala muže na svatbu, ale neřekla mu, že je ženich. Ten se na svatbu oblíkl jak do hospody, takže novomanželský fotky vypadají tak, že nevěsta v krásných bílých šatech a týpek, co vypadá, že je po tenisovém tréninku. Mě to celý vrtá hlavou. Jak se tohle jako může vůbec stát?
3: To je vlastně jako... Já nevím, myslíš, že spolu třeba chodili a pozvala ho na svatbu, nebo spolu právě vůbec nechodili a ona ho pozvala na svatbu jako jo, seš můj kámoš, tak přijď na svatbu.
0: No, jako spíš asi ta druhá možnost, protože to by přece tomu týpkovi nějakým způsobem asi došlo, ne? Že jako jeho přítelkyně pořádá svatbu a jako, tak můžeš přijít taky. Jako, nedává mi to smysl, že by to týpkovi předtím nedošlo, takže myslím si, že to byl někdo velice random, nebo prostě někdo asi jenom z kamarádů a žena si prostě jenom někoho chtěla vzít, tak si vybrala jeho. Nevím, ale je to dobrý způsob, jak někoho přimět, aby si tě vzal, protože před tím davem už potom nechceš říct ne a nechceš toho člověka jako strapnit.
3: Je to docela tlak, no.
0: No.
3: Ale zjevně spolu vydrželi dlouho, protože tuhle tu fotku objevila jejich dcera,
0: okay,
3: která to právě zveřejnila na internetu, tady tuhle tu story.
0: Táta je střelec.
3: jako šel bys do toho, kdyby ti nějaká holka prostě, řekněme, že třeba Aja tě pozve na svatbu od nás a pak ti řekne, no ale já si chci vzít tebe.
0: No, takhle. A já mě na svatbu pozvala a já jsem na ní nepřišel.
3: Tak už chápem.
0: Takže na mě by to asi nefungovalo a myslím, že na půlku lidí by to taky nefungovalo, protože by se na té svatbě ani neukázali. Realita.
3: Joj.
2: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.

0: Eva Farná, jí perpetuum mobile na fajnu, za 2:45. Krásné, dobré ráno, dámy a pánové. Možná jste si určitě všimli, jak prezident Spojených států Donald Trump mění různé názvy na více americké názvy. A z toho si dokonce vystřelili teď i tvůrci South Parku. South Park už se nemenuje South Park, ale South America. No, měli jsme z Lake Ontario Lake America.
1: Je to tak?
0: Z Nového Mexika má být údajně Nová Amerika. Hele, víš, jak je Jižní Karolína stát?
1: No.
0: Hadej, jak se bude jmenovat?
1: Nová Amerika?
0: Ne, Jižní Karolína.
1: Jo, Jižní Amerika.
0: Správně. Víš, jak je třeba New York?
1: No.
0: Hadej.
1: New America?
0: Ano!
1: Oh, můj bože!
0: Ty jsi tam mohla doma k ním do Bílýho domu pomáhat.
1: Ale já si vlastně říkám, pojďme se, když Trump si může takhle jako přejmenovat všechny různý věci, pojďme si přejmenovat Slovensko. Pojďme si ho vzít zpátky. My budeme Česká republika a Slovensko bude Česko. A nebudou nízký a vysoký Tatry.
0: Vendy, tohle je drsný. Jako.
1: Budou nízký Čechy a vysoký Čechy.
0: Pouští se na tenkej led, bráško.
1: My Bratislava bude Praha 2. Oh. A my vám zavedeme i metro.
0: Praha 2. To bude tak spíš Praha 18. Dámy a pánové, jak byste pojmenovali Slovensko? 724634634 může být. Morning Boost.
2: Pro vás máme velkou pěveckou

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá. Na kraji jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palovskevinobraní.cz.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
6: Tak abyste ho nepromeškali.
5: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
6: Garanci kvality i výhodného financování.
5: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.

0: Lady Gaga, její Paparazzi na fajnu. 6 minut před 8 hodinou. Dámy a pánové, my tady musíme vyřešit jeden restíček. Můžeme, Andy?
1: Jdem na to.
0: 3, 4.

0: Oži.
1: Je to tak, 6 minut před 8 hodinou a my zabíráme Slovensko.
2: Aby jsme se pochopili, děláme to hlavně z toho důvodu, protože Trump si může všechno pojmenovat jako Amerika, tak my jsme se rozhodli, že si bráchy vezmeme zpátky.
3: Znovu Česko.
1: No, při téhle příležitosti jsme se ptali, jak byste Slovensko přejmenovali. Pojďme se podívat na to, co píšete. Ahoj, východní Česko.
2: Vlastně proč ne, že jo?
1: Pak tady máme dále zprávu, která třeba zní Tatraland. Haluškov. Český jižní sever. Ficostán, pozor.
2: Joj.
1: Menší Česko.
2: Jestli nás poslouchají nějací Slováci, my se fakt omlouvám. Ale přijde nám to vtipný. Ale někdo ještě píše, žádná dunajská streda, ale jen a pouze česká dunajská středa.
1: Pozor, tohle to možná někoho naštve. Horní Maďarsko.
2: Ne. Nemůžeme tam dát název Maďarsko.
1: No tak. Všem Slovákům, teď už teda Čechům se omlouvám.
2: Ale už vás máme, ale.
1: Jste naši.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na dětirájetour.cz.
6: Bude vejdán.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
11: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
12: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
13: Dnes venku převážně oblačno a i zataženo, teda ne, já bych chtěla ještě jednou, jo, tak aby se tohle nestalo, pojďme znovu. Dnes převážně oblačno až polojasno, na horách se výjimečně můžou objevit slabé přehánky. No a nejvyšší denní teploty dneska 16 až 21 stupňů. Děkuji, hezky, pojďme dál.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej, tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Jsme online.
18: Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
19: Petr Pavel se v pondělí znovu sejde s premiérem Andrejem Babišem. Hlavním tématem bude koordinace zahraniční politiky a hlavně Pavlova účast na valném shromáždění OSN v New Yorku, kde by měl za 2 týdny vést českou delegaci. Řešit ale budou i další aktuální otázky. Pražským metru zní nová hláška. Větu přestup na vlak namluvil herec a dabér Jan Vondráček, který hlasem provází cestující v pražském MHD už delší dobu. Na lince B zní ale pořád hlas podobnej tomu zesnulé moderátorky Evy Jurinové. Podle dopravního podniku ho vytvořila umělá inteligence. Erling Haaland se bojí vyhoření, ale má způsob, jak mu předejít. Norský fotbalista měl po mistrovství světa jen 3 týdny volna a sám přiznává, že při nabitým programu není jednoduchý zůstat mentálně svěží. Když je doma, pomáhá mu štípání dřeva, rozdělávání ohně a hlavně klid a ticho. Právě takhle si podle něj od fotbalu nejlíp vyčistí hlavu.
20: Dovedeš si, Vendy, představit, že jsi fotbalista?
13: Spíš ne.
20: Víš, jak to musí být náročný?
13: Být fotbalista? Kopat do míče?
20: Přesně.
13: Hrozda.

0: fotbalu velmi náročný, tak to je vstávání před 9 hodinou. Brr.
1: Nelegální věc.
0: Nelegální, zakázat. No, o toho jsme tady, o toho je tady Morning Bush na Fajnu, který pokračuje, jak říkám, s 8 hodinou. Čeká nás toho vela. Jo, už to slovenčina přichází.
1: No počkej, já to mám být naopak.
0: Opačný efekt. No, kouknem na to, jestli vás už třeba štve váš soused, tak kam se případně přestěhovat, to se bude velmi hodit.
1: Mm.
0: Tak na to rozhodně počkejte, do té doby nějaký ty songy.
1: Třeba jako Giant Rooks, Want It Back, nebo Rudimental, John Newman, Feel the Love.

0: byli Giant Rooks, jejich Wanted Back, přesně 10 minut po 8 hodině tady na Fajnu.
1: Před mou chvilkou jsme vám slíbili, že vám dáme tip na to, kam se přestěhovat, pokud vás štvou vaši sousedi. Místo, kde máte zaručený, že žádný sousedy mít nebudete. Má to ale jeden háček. To místo je plný hadů. Je to ostrov Guam,
0: okay.
1: Ale sousedí žádný, jo? Sousedí žádný. Pozor, aby toho nebylo málo, tak protože na tomhle ostrově jsou převážně hadi, tak hádej, kdo s hadem nemá býv a pro koho had nepředstavuje hrozbu.
2: Je to člověk?
1: Ne.
2: Nebo jako pavouk?
1: Jo.
0: A počkej, co? Tam jsou pavouci?
1: Je to pavouk.
0: Nah.
1: Takže tenhle ostrov je plný pavouků a plný hadů. Ale sousedí žádný, jo?
2: Hele, já jako nevím. Zatím to spíš zní jako tak, že bych
1: pozor,
2: tam souseda...
1: No. Další ještě bonus.
2: No.
1: Odpočineš si zde od okolního světa, od mobilu, protože ti hadi, tady je tolik hadů, že vlastně ti to zkratou elektřinu, která tam je.
2: Mhm.
1: Takže si představ, že jsi ten elektrikář, co jde opravovat tu rozvodnou skříň a prostě musíš z toho vyndávat toho hada. Ale sousedi žádný, sousedi žádný.
2: Já ti nevím, Fiky.
1: Co?
2: Já bych tam spíš poslala toho souseda.
1: Za trest. Mazej na ostrov Guam.

0: Až jsem měla pocit, že to tam patří.
1: Shakira, Burna Boy, daj na fajnu, 18 minut po 8 hodině na fajnu. Co sem rozhodně patří, je tohle.
0: Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk.
1: Je to tak, tahleta extrémní pecka za malý okamžik. Co je taky extrémní pecka, je tohle. Naše oblíbená Wendy.
0: Je to tak.
1: Tiffin Aris, její Vertigo. Co tam zpíváš?
0: Já nevím.
1: Já si teď všimu, že možná zpíváme každý něco jiného, ale
0: trošku.
1: To už je jedno. Hlavně, že se nám to líbí a hlavně, že se to bude líbit třeba vám. Tohle za chvilku. Morning Boost.
2: Fajn. Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako Já jsem André.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: dnešní ráno dáváte, že fajn, a tohle to byly The Chemical Brothers, jejich Go.
1: Dámy a pánové, máme pro vás docela smutnou zprávu. Nedávno nám společností Sony byly sebrány fyzické disky her. A tenhle cirkus pokračuje dál. Nyní se nejspíš v Sony rozhodli jít po stopách Apple a chtějí prodávat PlayStation 5 bez ovladače.
0: To je jako, když si objednáš auto a nemáš tam volant.
1: No, já jsem,
0: dík za nic.
1: Přesně, já jsem přemýšlel, že by třeba všichni prodavači parků v rohlíku mohli začít prodávat jenom jako ten rohlík a ten párek by si musel jít koupit tamhle přes ulici třeba. Co ty na to? To je dobrý business plán, ne?
0: Já si myslím, že skvělý.
1: Nebo třeba, nevím, prodavač deštníku by mohl začít prodávat deštníky, ale bez té látky. Tu látku si samozřejmě pak zvolíš někde jinde a pak si tam došiješ.
0: Jo, to dává smysl.
1: Nebo já nevím, třeba mobil bez displeje by byl fajn.
0: Uh-huh.
1: Jo, anebo třeba lednička bez dveří.
0: Bomba, absolutně.
1: Totálně, souhlasíme.
0: My jsme s tím v pohodě.
1: Tak všichni, co jste plánovali si koupit PlayStation 5, abyste si mohli zahrát novou GTA 6, budete si muset koupit nejspíš ovladač. I zvlášť, tak na to myslete, až to budete pořizovat, že tam prostě v tom balení ten ovladač nenajdete. Cirkus!

0: Shaboozy, tak je Miles Smith. Time flies, so don't blink twice. Jejich Blink Twice na fajnu. Za 8:45, my pokračujeme dál za malou chvilku.
1: Pokud jste neviděli film Michael Jackson, rozhodně se na to mrkněte. No a my si ho dáme, Michael Jackson, Billie Jean.
0: Je to tak, budeme tancovat. Ale ne dlouho, protože přijde Harry Styles a řekne ne, ne, ne, dance no more. Je to tak, Harry Styles, jeho Dance No More za malou chvilku. Ještě předtím, než se zeptám na moji klasickou větu Wendy.
2: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost. Fajn.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. I only want you in.
15: Poslouchej nás on air, online na Fine.

0: nejlepší z hit parád.
1: To nejlepší ze streamu.

0: Harry Styles, jeho Dance No More na Fajnu 6 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné, a to, že Morning Boost je u konce. Já se musím zeptat na moji klasickou větu, mojí klasický kolegyně Wendy. Wendy.
1: Klasický kolegyně.
0: Jseš klasik.
1: Okay, thank you.
0: Co tě bavilo dneska nejvíce?
1: Já jsem hrozně přemýšlela nad tím, co se stane, když ti řeknu nic.
0: Tak prostě to vypnu a budem dál, ale jako byl bych rád, kdybys mi odpověděl, že jo?
1: Ne, mně se líbilo, že jsme si podmaňovali Slovensko.
0: Ano, je to tak, dneska jsme uzupovali Slovensko po Trumpově příkladu, takže ode dneška všichni Slováci jste občané České republiky.
1: Žádná Bratislava, ale Praha the second.
0: Mějte se krásně a zase zítra.
1: Tak čau.
0: Čekis.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na Fisher.cz.
5: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: momenty, které stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Dobré ráno, dobrý den, než odstartuje Music Boost, mrkneme se na oblohu. Dneska celý den oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit přeháňky, no a teploty 16, maximálně 21 stupňů Celsia.
3: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Jsme online.
8: Online.
7: Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: Krásný ráno, je 9 hodin, tady Adam a jdeme se podívat na to, co se děje ve světě. Let Volodymyra Zelenského z Moldavska do Norska zkomplikoval dron. V době, kdy byl ukrajinský prezident v zemi, proniknul do moldavského vzdušního prostoru a úřady kvůli tomu vyhlásili letecký poplach. Zelenský ale podle zdroje z jeho kanceláře nijak ohrožený nebyl. Apple představil nový produkty a největší novinkou je skládací iPhone Duo. Model se rozevře na displeji velký 7,6 palce. Podporuje Apple Pencil a bude stát od $1,999. Kromě něj Apple ukázal i iPhone 18 Pro a Pro Max s lepším foťákem a novým čipem. Dorazily taky nový Apple Watchky a AirPody. V brněnský hospodě se do sebe pustili budoucí tchýně. Hádka mezi dvěma rodinama kvůli nevráceným penězům se během oslavy vyhrotila tak moc, že jeden z členů rodiny dokonce rozbil okno restaurace. Na místo museli přijet strážníci, kterým se situaci nakonec podařilo uklidnit.
1: Fajn.
2: Mrkneme se taky na dopravu. Opatrně v Praze bouralo se v ulici Horoměřická, a to osobák s motorkářem, tak tady prosím vás projíždějte opatrně. Stejně tak jako Liberec hlásí nehodu dvou osobáků, a to ulice Rumunská. Zdržíte se taky na D11 mezi 33. a 34. kilometrem, trasa Jaroměř a Praha, tady je odstavený pro poruchu osobák. No a okres Prostěrov, obec Smržice hlásí ulici U Hřiště nehodu dvou osobních aut, naštěstí bez zranění. Tak pomalu a bezpečně.
10: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Music Boost.

0: Dobrý den, je tady čtvrtek, což je primelej pátek, no, tak si to v tomhle duchu pojďme užít hezky pěkně společně. Startuje Music Boost, to se rovná 4 společní hodinky s Androu. Tak jo, jdem na to.
1: Music Boost. Give me five.

0: dnešních Gimme 5 pěcongů na Rože jsme právě teď uzavřeli 10 minutek do 9:30. Tohle byl Z Fox a jejich Charity. No a co nám bude hrát za chvilku? Protože dneska cítím ve vzduchu a nevím ani proč, ale že to bude takový trošku náročnější den. Že dneska je to takový jako těžký. Ale jak jako říkají moji kolegové, že čtvrtky bývají jakoby nejtěžším dnem v pracovním týdnu. Tak o to víc pojďme zabrat a o to víc pojďme ty songy užívat. Za chvilku Teddy Swims, jeho Mr. Know It All. Samozřejmě nesmí dneska chybět ani Zara Larsson. Tohle je song Midnight Sun. A když jsme společně minulý týden hodnotili letní songy, které je nejvíc vlastně top, úplně top letní, tak jste řekli, že je to tenhle. Takže si pojďme ještě ten poslední závan letošního léta užít. Na fajnu.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 70. 4 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
9: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
10: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
9: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
10: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
9: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
10: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
13: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
14: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
15: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
16: Když do 3 počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
17: La Tropical!
16: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
17: Yeso!
16: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
18: My name is Somber.
19: What up, it's Kehlani.
20: Hey, it's Taylor Swift.
21: Back to the hits.

Na Fajnu dohrává Martin Garrix, taky Ed Sheeran. Tohle je dnešní Music Boost a mě dneska zajímá, jaký jabko bude to vaše. Apple včera představil novinky pro letošní podzim a největší pozornost na sebe samozřejmě strhl první skládací iPhone v historii značky. Je teda hodně velký. Já jsem jako zvědavá, kdo z vás si ho pořídí. Jako říká se, že o to bude velký zájem, ale jako v kapse to asi nosit nebudete. Jmenuje se iPhone Duo, slibuje rychlý nabíjení, má taky konstrukci, která má co nejvíce potlačit viditelnost přehybu obrazovky. Jako vypadá fakt tak jako cool, je fakt jako dobrý. Kdo by ho asi jako nechtěl, ale je to spíš takový jako přenosný počítač. Kromě toho samozřejmě Apple představil i nový modely iPhoneu 18 Pro, hlavně ten fialový je fakt nádherný, to prostě se na podzim fakt hodí. Pak musíte koupit nový na zimu, na jaro a na léto, ale na podzim 100% 18 Pro. Samozřejmě taky nový Apple Watchky, takže 100% na ty novinky mrkněte. To, co akorát nenajdete, jsou základní iPhony 18, ty prostě letos nedorazí, bude jenom pročko. Je to dražší, ale je to lepší, no. Od 16. října budou předobjednávky a do prodeje 23. října, tak si to na to udělejte čas, mrkněte na to, no a budeme mít na podzim podzimní telefony. Posloucháš

0: Páteční dopoledne s Fajnem dohrává Sabrina Carpenter, její Man Child, alias Mamánek, jak bychom do češtiny přeložili. Podle vašich zpráv, to tak čtu, co tak koukám, no tak je velký zájem o ty nový iPhony, no a dokonce i ty rozkládací, tak vidíte, to jste mě překvapili, já jsem si říkala, kdo si může jako koupit v dnešní době rozkládací telefon, protože prostě je velký a vy ho chcete všichni. Takže možná ještě budou fronty. Za chvilku Malcolm Todd, jeho Air Rings. Tak zůstaňte s Fajnem. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát.
6: Dětem místo dárku? Dej den ve Fajn Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fajn Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90 a Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90 až do 15. září. Kaufland.
8: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
9: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.prageboats.cz.
10: Už vím.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
14: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
13: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
14: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
13: Přece Hermann.
14: Hermann. Jistota na celý život.

0: Některé věci se do rádia nevejdou.
1: Naštěstí existuje internet.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Fajn.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
6: Faktury, faktury, faktury.
7: Trápí vás factoring?
6: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
7: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
6: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
7: Acema pokryje jakékoliv financování.
6: No, tak to beru.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Vraňany nabízejí.
9: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
8: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
11: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
10: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
12: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
0: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej, tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Jsme online.
17: Online.
18: Jsme na DAB+.
17: Plus.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
19: Je 10 hodin, 1 minuta, tady Adam a jdeme na zprávy. Donald Trump slibuje Američanům $5,000. Americký prezident před volbama do kongresu slíbil dospělým americkým občanům 5 táců, pokud republikáni v listopadu udržejí většinu. Peníze označil za dividendu, zatím ale není jasný, z čeho by se příspěvek financoval. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem v historii měření. Průměrná teplota dosahovala skoro 17 stupňů Celsia a tím pádem srpen vyrovnal rekord z července 2023. Rekordní bylo i letošní léto v západní Evropě a nadprůměrně teplý byly taky světové oceány. Lamine Yamal se zapsal do historie Barcelony. V pouhých 19 letech se stal nejmladším kapitánem v historii klubu a překonal tak rekord Bojana Krkiče i samotného Messiho. V Lize mistrů proti Feyenoordu pak přidal i první gol v roli kapitána a 2 asistence. Barcelona navíc vyhrála 5-1.

I s desátou Music Boost pokračuje. V následující hodině si dáme lubriku a taky se podíváme na D1, na místo, kde se dějou divné věci, jak už jsme zvyklí. Teď se tam opět něco stalo, tak se mrkneme, co tentokrát. Jdeme na to. Music Boost. Tohle už ale jsou jeho Heroes. To jste taky dlouho neslyšeli, co? Jo, to jsem vám tam pustila pro lepší den, pro lepší náladu.

Joe, jeho End of Beginning, dnešní čtvrteční dopoledne na Fajnu. Někdo jede po D1 autem, někdo kamionem a někdo na elektroběžce. Ano, každý podle svých možností samozřejmě a zjevně i podle svého vztahu k pudu sebezáchovy. Kološběžkář si to všinul u Ostravy po dálnici, zatímco kolem něj svištěla auta rychlostí 120 km v hodině. Jako to, že je to nebezpečný, to je jedna věc, to víme, jo. Ale dokážete si představit, že jste na té koloběžce vy? Já bych se po tento. Jakože já bych tohle nedokázala. Já nevím, možná si to spletlo nějaký dopravní prostředek, nebo si řekl, že když už máme dálnici rozkopanou úplně, tak si třeba užít trošku adrenalinu. Nevím, co se mu úplně v hlavě jako promítalo, proč ho to napadlo. Akorát policie teď po něm pátrá, neví se prostě, kdo to je, jo. To znamená, jestli ho někdo zachytil, tak prosím vás, volejte na policii. Snad ho najde dřív, než si pořídí elektrokolo a vyrazí rovnou na železniční koridor. Nebo fakt jako nevím, co je to zase za nápady. Každopádně na D1 se prostě dějou různý věci. Jsme asi zvyklí, že ty nejlepší a nejbizárnější příběhy a případy v České republice jsou vždycky na D1. To znamená, jestli jste tam zrovna teď vy, tak koukejte doprava, doleva, třeba tam za chvilku bude někdo na kolečkových bruslích.

Takhle nějak zní dopoledne na Fajnu, hlavně to čtvrteční, jsou to Coldplay, Little Sims, Burna Boy, If We Pray. No a takhle bude znít za chvíli. Topic, taky Fireboy, ten hlas, co tam slyšíte, je Nico Santos, jejich Body. No a i dneska nebude chybět Loy se songem Red Eyes. A taky za chvilku samozřejmě Lubrika. Nezapomeňte. New Music Show.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky.

0: Na Fajnu dohrála Miley Cyrus. 4 minutky po půl jedenácty. No a vy víte, co ten čas znamená.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Podle statistik, každý třetí myslí občas na to, jaký by byl sex s jeho šéfem. No je to vlastně jako kafe ve firmě. Horký, intenzivní a hlavně zadarmo. No a konečně meeting, na kterým někdo dosáhne vrcholu. Jenom prosím vás, myslíme na to, že to může být taky jako klasická týmová porada. Dlouhý, zbytečný a na konci stejně všichni zklamaný.

0: Bibi Rexa, New Religion, tohle je dnešní fajn.
1: Doufám, že dnešní den je podle vás prostě takový jakoby dobrý, protože dnešní dopoledne u nás tady nějak na fajnu se nějak tak jako táhne, je trošku je teď zataženo, tady nevím, dnešek je takový těžký, bych řekla. Jestli to máte a vnímáte taky tak, tak si pojďme dát tohle na lepší náladu. Starší klasika vždycky zvedne náladu. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. A jestli nezabere tohle, tak já už nevím co. To budu muset asi vytáhnout něco z rukávu. I tam možná něco mám. Tak jo, laďte fajn. Music Boost.
2: Fajn. Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodon Tax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
11: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
10: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.

Drop Dead, to je song od Olivie Rodrigo. My si ho dáváme právě teď na fajnu. No tak je to medvěda nebo není? V Beskydech se v posledních týdnech znovu objevila hlášení o výskytu medvědu, a to konkrétně na Frýdeckém místečku a v okolí Rožnova pod Radhoštěm. No a co lidi, že jo? Lidi začínají panikařit. Odborníci potvrzují, že se medvědi v téhle oblasti prostě přirozeně pohybovat můžou a ten výskyt není ničím mimořádným. Jenže ty sociální sítě z toho udělali takovou nafouknutou bublinu, že lidi prostě se začali bát chodit prostě i na procházku, jo. Zároveň se taky přišlo na to, že na internetu se začaly šířit falešný fotografie medvědů, vytvořených umělou inteligencí. Takže vlastně jako víme už, kde je ten problémek. Jo? Až bude sezóna houb a budete si chtít chránit své houbařské území, tak víte, co máte hodit na sítě. Konečně, tohle, jestli je k něčemu AI dobrá, tak k tomuhle. Protože prostě, kdo by chtěl sbírat houby tam, kde jsou medvědi? Nebo vlci? Nebo tygři? A nebo třeba lvi? No. Tohle je

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Mami, já mám řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu.
5: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
7: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
8: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hormann.cz.
7: Hermann. Jistota na celý život.
9: Největší hudební hvězdy.
10: This is Taylor Swift.
11: Hi, it's Harry Styles.
12: Hi, I'm Olivia Dean.
13: Sleduj Fajn. Fajn. Na internetu je hodně věcí.
14: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
13: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
14: Instagram, TikTok, YouTube.
13: Sleduj Fajn.
2: Dneska na obloze oblačno až polojasno, na horách se mohou objevit přeháňky, no a teploty 16, maximálně 21 stupňů Celsia.
14: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
13: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
14: Jsme online.
13: Online. Jsme na DAB+.
14: Jsme v aplikaci Radia.cz.
15: Krásný dopoledne, jsou 3 minuty po 11. a jdeme se podívat na zprávy. Případ Dominika Feriho se vrátí k soudu. Městský soud v Praze zrušil předchozí osvobozující rozsudek v případu údajného znásilnění a věc vrátil obvodnímu soudu pro Prahu 3 k novému projednání. Feri je obžalovaný kvůli události z roku 2015 a vinu dlouhodobě odmítá. Lewis Hamilton chce ve Ferrari silnější pravidla pro souboje týmových kolegů. Po velké ceně Itálie, kde se hned v prvních zatáčkách dostal do ostrýho souboje s Charlesem Leclerkem a vyjel mimo trať, volá po podobných pravidlech, jaký měl dřív v Mercedesu. Šéf Ferrari připouští, že po incidentu může svůj přístup přehodnotit. Plch a veverka se v záchranné stanici přitulili a pomohli si přežít. Oba se tam dostali ve špatném stavu. Veverku nejspíš srazilo auto a plcha zas asi napadla kočka. Ošetřovatelé je dali do jednoho inkubátoru a plch si přes přepážku přelez k veverce. 2 týdny pak spali spolu a oba už jsou z nejhoršího venku.
14: Fajn.
2: V rychlosti mrkneme i na silnice. Bouralo se v Ústí nad Labem, nehoda 2 osobních aut hlášená v ulici 5. května. Pozor taky na trase Praha a Sever D11-63 kilometr. Tady je pro poruchu odstavený osobák. No a v ulici Tomáše Bati ve Zlíně je světelná signalizace mimo provoz. Probíhá tady teď silný provoz, takže se tvoří velký kolony. Tak tady počítejte se zdržením.
16: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
14: Music Boost.

Lehce po 11. hodině pokračujeme s Music Boostem. Jestli chcete působit jako milejší bytost, než kterou zatím jste, máme pro vás takový tajný recept. Ale na to si počkejte, jdeme na to. Před námi Šimon Optek, Lady Gaga, anebo právě teď Rihanna. Music Boost. Její Breaking Dishes.

Na fajnu dohrál Šimon Ob, český talent a jeho Save My Soul. Tohle je dnešní Music Boost, ve kterém jsem vám slíbila recept na to, jak působit mileji. Pokud totiž chcete působit i mileji, ale i důvěryhodněji, dokonce i atraktivněji, než třeba jste, nemusíte začínat posilovat ani kupovat nový parfémy, ani dělat žádnou vlastně jakoby změnu jakoby na venek. Jo. Stačí říkat děkuju. Pořád jenom děkuju. Vědci teď nově zjistili, že když lidé vidí někoho se vyjadřovat právě tím děkuji ti, vlastně vyjadřovat vděčnost, automaticky ho začnou vnímat jako milejšího člověka. Jo, díky takzvanému jako halo efektu mu dokonce přisoudí i vlastnosti, které s poděkováním vůbec sice nesouvisí, třeba právě jako inteligence nebo ta atraktivita, ale ten mozek automaticky vyhodnotí, jo aha, takže tenhle umí poděkovat, to znamená, že je atraktivní a i chytrej. Takže jestli vám se někdo třeba líbí, možná mu nemusíte říkat, ahoj, líbíš se mi, seš hezkej a chytrej a chtěl bych s tebou chodit a pozvat tě na rande. Ne, stačí říct, ahoj. Děkuju, že jsi mi podržel dveře a děkuju, že jsi mě pozdravil a děkuju, že ses na mě usmál. Věda říká, že už jste na dobré cestě, když právě budete jenom děkovat. Tak jo, není zač.

0: Tak do 11:30 dohrává Jack Jones, Martin Solveig, jich All Day and the Night. Tohle je dnešní playlist na Fajnu. Když tady vidím, že za chvilku budeme mít na Fajnu Evu Farnou, její perpetuum mobile, tak jsem si vzpomněla, že jsme vlastně ještě nerozebrali letošní Superstar. Doufám, že sledujete každý úterý, mě to teda mega baví. Možná je to taky tím, že to opravdu tady 5 let nebylo a teď jsem jako toho nemůžu nabažit. A Eva právě sedí v porotě. Tak jestli jste ještě nezačali koukat, tak těch dílů je venku zatím jenom pár. Myslím si, že jenom 2. Tak to ještě stíháte dohnat. Tak leďte fajn.
1: Music Boost.
2: Music Boost.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Usnula?
12: Asi jo.
11: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
12: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
11: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
15: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
16: Největší hudební hvězdy.
17: I'm Pink Panthers.
18: Hey, it's Noah Kahan.
19: Hey, it's Ella Langley.
4: Sleduj Fajn.
0: Fajn.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Kde je můj manžel? Tohle pořád dokola, už nějakou dobu zpívá Ray. V Music Boostu si dneska na Fajnu připomeneme jednu velkou věc. Dneska je to přesně 35 let od vydání legendárního songu Smells Like Teen Spirit od Nirvany. Píseň vyšla přesně 10. září 1991 jako první single z alba Nevermind. No a co si budem, právě tahle písnička pomohla Nirvaně prorazit mezi největší světový kapely. Sice je rocková, což mi vlastně moc na Fajnu nehrajem, ale říkám si, jako nepustit si tuhle legendární záležitost, která patří mezi nejznámější rockové písničky všech dob, no prostě ještě ten ikonický videoklip, všichni víme, o co go. Takže jsem si říkala, byl by hřích to tady nezmínit a hlavně vám to sem nedat.

No tak to byl nářez, co? Já doufám, že jsem vám udělala radost, že jsem vám tu Nirvanu sem hodila, protože 35 let výročí, to si prostě zasloužilo, jo? A teď zase pokračujeme s naším playlistem.

0: Na fajnu dohrála Sigala taky Jacko Zombie a jejich Reptide. Tohle je dnešní playlist Music Boostu. Ale kdo si dneska u nás ještě nezaspíval a rozhodně musí, bude Damiano David, taky Tilla, Neil Rogers, jejich Talk to Me. Tak leďte fajn. Music Boost.
1: Fajn. Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, obrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
1: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
2: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
5: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamarán.
8: www.prageboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
10: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
11: Music. Fajn.

0: Shakira, taky Burna Boy, Die Die, to je song, který nám jako poslední dohrával ve 12. hodině. A nebojte se, před námi ještě poslední hoďka Music Boostu. Já jsem si myslela, že jsem v životě viděla dost věcí na to, abych se přestala věcem divit, ale teď jsem schlídla video, který mě přesvědčilo o opaku. Počkejte si na to, samozřejmě se s vámi o to pochlubím. No ale nejdřív taky zprávy, mrkneme na dopravu a odstartujeme Music Boost.
1: Hudba, hvězdy, zákulisí a to nejlepší z internetu. Instagram, TikTok, YouTube. Fajn.
2: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: Ještě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
4: Vraňany nabízejí.
5: Více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
4: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online. Online.
12: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
13: 3 minuty po 12 je tady Matěj s čerstvýma hot news. Lídři V4 se dneska v Bratislavě potkají s irským premiérem, jehož země teď předsedá Evropské unii. Premiéři Česka, Slovenska, Polska a Maďarska budou řešit hlavně novej 7letý rozpočet EU, energie, migraci a konkurenceschopnost. Babiš prej chce na jednání hlavně bránit škrtům v zemědělských dotačních fondech. V Česku dál rostou ceny pohonejch hmot. Benzín i nafta za poslední týden vyskočily skoro o 2 koruny na litr. Natural 95 teď v průměru stojí 44 koruna 22 halířů, nafta pak skoro 48 korun na litr. Benzín je tak nejdražší od srpna z roku 2022. Vláda ale zatím marže pumpařů omezovat nechce. A fotbalista Erling Haaland překvapil dalším bizarním nákupem. Po vycpaném Mívalovi si teď pořídil retro karavan Airstream od značky Supreme za 67 tisíc liber, což jsou skoro 2 miliony korun. Celý interiér je obrandovaný logem značky a Haaland s ním má velmi jednoduchý plán. Prostě někam odjet, zaparkovat a přespat v něm.
1: Fajn.
0: Opatrně na silnicích, obec Velké Poříčí, okres Náchod hlásí nehodu dvou osobních aut, a to v ulici Náchodská. Se zdržením počítejte v ulici Klatovská třída v Plzni, tady se hlásí silný provoz a velký kolony. No a kvůli nehodě se zdržíte taky v Hradci Králové, a to v ulici Střelecká.
14: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.

0: Fajn.
1: 4 minutky po 12. hodině, to je aktuální čas a taky start poslední hoďky Music Boostu. Za chvilku se společně podíváme na další záležitost, která se zapsala do Guinnessovy knihy rekordu. No a samozřejmě k tomu dáme nějaký skvělý songy. Před námi Kellyn, taky Taylor Swift, Sombr, anebo právě teď Duke Damon a jeho Ocean Drive.
0: Music Boost.

Není to, prosím vás, žádná AI. Tak vidíte, že ona to zvládla. Já nevím jak, já nevím, proč tam nemá tu záklopku. Já nevím, jestli si to nechala odoperovat, ale prostě dejte si to. Už se nám blíží čas oběda, takže tady máte menší inspiraci toho, co u toho talíře dneska můžete dělat. Držet stopky a zkusit sníst mexické burrito pod 30 sekund.

0: 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času, jsem bulhar, ne Ital. Bulhar, ne Ital.
1: Yo, we the hit music station.
2: Hey. Fine.

Na fajnu dohrávají Robin Schulz, Cyril, Sam Martin. A Music Boost samozřejmě pokračuje, nezastavuje. Máme stále a stále nabitý playlist. Před námi třeba Leony, její Don't Worry. A nebo právě teď taková menší ukázka Portugalman, jeho Glide. Říkám tomu vždycky takový chill song, prostě udělat si kávičku, nebo prostě udělat small talk s kolegou, s kolegyní, prostě trošku si odpočinout. Jo, ať to s tou prací tolik nepřeháníme. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
10: tak Mironet! Klikni dvakrát!
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
15: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
16: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
15: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
16: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
15: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
16: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
17: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
18: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
17: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
18: Více na www.hormann.cz.
17: Hermann. Jistota na celý život.
19: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
20: La Tropical!
19: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
20: Yeso!
19: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: My name is Somber.
21: What up, it's Kehlani.
22: Hey, it's Taylor Swift.
23: Back to the hits.
21: Right, babe.
17: Fine.

0: Revolving Door, skvělá, úžasná Tate McRae, která nám dohrála na fajnu 3 minutky po půl jedný odpoledne.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Podle jedné statistiky, každý třetí člověk občas myslí na to, jaký by byl sex s jeho šéfem. Je to vlastně něco jako kafe ve firmě. Horký, intenzivní a hlavně je zadarmo. A konečně meeting, na kterým někdo dosáhne vrcholu. Jenom prosím vás, myslíme na to, že to může být taky jako klasická týmová porada. Dlouhý, zbytečný a na konci stejně všichni zklamaný.
2: Tohle je fajn. Fajn.

0: Little, tohle je Teddy Swims. Za chvilku na Fajnu uslyšíte tuhle melodii. A já si říkám, že už ji ani nemusím snad představovat, ne? Ale radši to udělám. Avicii, Wake Me Up. Prostě klasika, tohle je hymna všech prostě party, všech diskotek, který jsme měli, který máme za sebou a který máme i před sebou. Prostě úplně nejvíc. To si myslím, že si tohle dnešní odpoledne zaslouží. Tak laďte fajn. Music Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší... Výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Nebe, Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
10: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
9: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
10: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
11: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
12: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

dělají Miles Smith, taky Niall Horan, jejich Drive Safe, dnešní poslední song Music Boostu. Já vám děkuju, bylo to fajn, 4 hodinky jsme opět zmákli, dopoledne i čas odpoledne. No a vy teď pokračujete s Kristýnkou a zítra, pamatujte, budu zase jenom vaše, tak v 9:00. Ahoj. Posloucháš Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
8: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
10: To nejlepší z rádia.
1: A to, co už do rádia radši než
10: Fajn. Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
10: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
10: Sleduj Fajn.
11: Rosnička Kristý je tady, dneska už to na léto nevypadá. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů, je tam tak jako zataženo, mráčky tam jsou. Tady sice předpověď hlásí slunečno, ale citelné ochlazení. Ochlazení jsem pocítila, sluníčko teda necítím.
12: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online.
16: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
17: Tři minuty po jedné hodině je tady Matěj a s ním čerstvý hot news. Kyberšmejdi letos Čechům ukradli už 1,9 miliardy korun, což je skoro 80% meziroční nárůst. Nejčastěji kradou přes falešní telefonáty, SMSky nebo investiční podvody a čím dál víc si taky pomáhají umělou inteligencí. Bankám se sice povedlo zachránit přes 8 miliard, průměrná škoda na jednoho podvedeného je ale už přes 30 tisíc korun. Knihovna Václava Havla mění název. Nově se bude jmenovat první prezidentská knihovna, protože vdova po exprezidentovi Dagmar Havlová už instituci nedala souhlas s používáním Havlovo jména. Knihovna kvůli tomu končí i s organizováním ceny Václava Havla za lidský práva. Dál ale chce rozvíjet jeho odkaz. A dcera Elona Muska si v nový reklamě pořádně rejpla do humanoidních robotů. Vivian Wilsonová, která se od svého táty veřejně distancovala, tam humanoida vodí na vodítku, používá ho jako golfový odpaliště a nakonec ho dožene až k nervovému zhroucení. A nejlepší detail? Celou dobu si u toho čte Čapkovo RUR, kde se roboti nakonec zbouří proti lidem.
1: Fajn.
11: Pojďme mrknout taky na silnice. Máme tady v ulici Gočárova třída v Hradci Králové nehodu. Srazil se tam osobák s trolejbusem a je tam uzavřený celý jízdní pruh, tak se tomu ideálně úplně vyhněte. Dávejte bacha. No a potom klasicky D1, 44. kilometr, trasa Praha-Polsko, je tam nehoda nákladňáku s osobákem. Na místě už by měli být policajti, tak by to tam snad nějak měli kontrolovat, ale bacha. No a pak mě tady teda zarmoutila zpráva na trase Nový Bor a Svor u Český Lípy je usmrcená vidra na vozovce, tak jen taková smutná zpráva, jo? Dávejte bacha, žádný mrtvý vidry dneska nechcem.
18: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
10: Kristý.
11: Mike, check, fajn Fajn warm-up je před čtvrtku zpátky. Před náma klasický 4 hoďky velký party, protože čtvrtek malý pátek, vy to znáte, a my všichni už chceme asi čarovat, aby ten pátek přišel co nejdřív a ten víkend ještě dřív. Tak pojďme čarovat, protože teď přijde Lady Gaga a její abrakadabra. Jdem to rozjet.
16: Oh!

John, Turn the Lights Off, rozjížděli čtvrteční party tady na Fajnu 13.12 a otázka zní, existuje vůbec něco jako pánská intuice? Protože pořád řešíme tu ženskou a když se bavíme o ženské intuici, tak si vybavíme špionážní centrálu na úrovni CIA. Stačí, aby přítel odpověděl na zprávu o 3 vteřiny deal a nepřidal tomu srdíčko a ta slečna zjistí už hned, jak se jmenuje ta nová kolegyně od toho chlapa, co měla k obědu, kde má babičku. No prostě spustíme vyšetřování a možná to není intuice, možná to je jenom trauma, ale co ta pánská intuice? Ta podle mě funguje na úplně jiných frekvencích. Pánský šestý smysl se aktivuje v situacích typu, že otevře ledničku a teď tam vidí prošlej jogurt a řekne si, tenhle jogurt je možná 3 týdny prošlej, ale mně určitě nic nebude. Pak se možná o hodinu později v koupelně ukáže, že ta intuice nebyla úplně pravdivá, ale minimálně v těchto situacích se to podle mě stává. Zatímco my ženský čteme mikroskopické změny v gestech, v tónu hlasu, chlapská intuice, to je takový tichý put sebezáchovy, kdy jim aspoň v poslední vteřině napoví uteč, nebo radši jenom mlč a kejvej. Tak mi napište, vy, kdy vás naposledy takhle v něčem správně navedla intuice, ideálně teda ty příklady, kdy měla intuice pravdu, ale i pokud se mýlila, tak mi napište, kdy jste naposled poslouchali svoji intuici, v jaký situaci, klidně jste máte nějaký příběhy, šup sem s tím na 724-634-634 a mě dneska intuice říká, že na nás čeká Malcolm Todd a jeho Earrings. Jde

0: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělý mood, non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Čtvrteční odpolko na Fajnu znamená jediný party v plném proudu. Tohle byl Joel Corey, MNEK a její Head and Heart. No a já jsem se vás ptala, kdy naposled jste poslechli svoji intuici, protože jsme řešili, jestli je intuice ženská nebo pánská. No a máme tady od vás příklad jedný pánský intuice. Michal píše, ahoj, poslední intuice, za kterou jsem byl vděčnej, byla, když jsem se rozešel se svojí ex. Měl jsem zásadní podezření, že bez ní mi bude líp a měl jsem 100% pravdu. Zdravím Kačenku, tak my taky zdravíme Kačenku. A pokud i v tomhle případě intuice fungovala, tak to je jedině dobře. Ne, že bych někoho k něčemu naváděla, prosím vás, pečujte si o vztahy, žádný rozchody tady teďko nepodporujem, pokud to není takhle intuitivní, jo, ale poslouchejte svou intuici, někdy je to dobrý. Děkuji za zprávy, děkuji, že jste to se mnou sdíleli a za chvilku intuitivně pustíme Zaru Larsony, Lush Life. Ještě na chvilku se vrátíme do té energie léta.
1: To nejlepší z hitparád.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
14: Na vaši návštěvu se těší Autobranka. Váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.

Viktor Šín, jeho Dopamin, právě teď dohrál na Fajnu. A já se ptám, máte teď dočerpaný dopamin? Já doufám, že jo, ale ať tak či tak, náš mozek je v tomhle strašně naivní a uvěří v podstatě všemu. Když budete věřit, že vám tahle písnička dodá dopamin, tak vám ho dodá. Říká se tomu takovým fancy názvem, který všichni určitě známe, placebo efekt, ale taky se tomu dá říct hezky, moderně, fake it till you make it. Když prostě něco předstíráte dostatečně dlouho na to, aby se to stalo skutečností, tak je to vlastně tenhle případ. A pojďme si nalít čistýho vína. Někdy to děláme všichni. Vezmeme si třeba do fitka novej set, který je takovej ten meč, jo, hodí se to vršek ke spodku a najednou máme pocit, že už máme svaly o dvě čísla větší, pás o dvě čísla menší a že prostě vypadáme líp. Nebo si na krk stříknem třeba drahý parfém a rázem si připadáme jak hvězdy, milionáři, nevím, herci a tak, prostě celebrity. A přitom jenom jdeme pro balíček na poštu. Ale existuje i opačný případ, tomu se říká nocebo. A to je naopak, když si vsugerováváte ty špatný negativní věci. Třeba si řeknete, že vás škrábe v krku, začnete to řešit, no a do 5 minut už ležíte doma, máte horečku, fakt a marodíte naplno. Takže schopnost naší hlavy oblafnout sama sebe je absolutně neskutečná. Pojďte mi napsat, v jakých chvílích na vás zabírá tahle metoda fake it till you make it. Že něco předstíráte, dokud to tak fakt není. Říká se třeba, že i úsměv, když předstíráte, tak vám pak bude líp. Takže teď všichni povinně usmát a pojďte mi napsat na 724-634-634, kdy u vás funguje metoda předstírej to, dokud to nebude pravda. Tak a teď si pustíme Camerona Whitcomba, jeho Kingdom of Fear.

tomhle songu s názvem Opalite oslavuje svůj osobní růst, to, že si dokázala nějaký věci odpustit a celkově je to takovej song plný optimismu, takže věřím, že to vám to právě teď dodalo taky, takový placebo a placebo právě teď probíráme. Ptala jsem se vás, jestli tuhle metodu fake it till you make it někdy používáte. Jenda píše, čau, občas předstírám, že se mám fakt skvěle a pak si uvědomím, že to tak fakt je a říkám si, že být to lepší, asi bych se zbláznil. Jo, to je přesně to, co říkám. Někdy nám i to, že se naschvál na sílu usmějem, může ten den zlepšit. Pak mě tady zaujala další zpráva. Když se někdo baví, že ve škole mají vši, tak mě automaticky začne svědět hlava. Ale nedávno jsem přišel ještě o level výš. Mně klidně stačí, když sleduju televizi a v nějakém seriálu mají ve škole vši, tak potom i mě začne svědět hlava a začnu se škrábat ve vlasech. Teda já nevím, jestli tohle je nějaká kolektivní porucha, ale to mám taky. A vždycky, když jsem v kontaktu s nějakýma dětmi školou povinnými, tak potom tuhle paniku taky mám. No a na závěr Michal píše, já jsem tuhle metodu za mlada zkoušel s různýma holkama. Všichni mi říkali, jak se ta holka ke mně hodí, jak je úžasná, ale víte co, nedokázal jsem se přemluvit. Asi to na mě nezabírá. No a pak ještě tady na závěr Trézy, mně jenom stačí pomyslet, že budu jíst kebab a začne mě bolet v průběhu dne zub, který má vytrhané nervy. Asi to není tak samý, není to samý, ale jinak se i s blbou náladou usmívám. Pa, Trézy. Tak děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Já doufám, že dneska tuhle metodu budete používat jenom na ty dobré věci, to znamená dneska jenom placebo, žádný nocebo. No a ať to podpoříme, tak za chvilku dobrý songy, třeba Harry Styles, American Girls.

0: dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristoval, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu palavskevinobraní.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
8: Levels.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Rugel a její song, který se vám zaryje pod kůži, Wishful Thinker, právě teď dohrál na fajnou 13.54. Už jsme viděli hodně bizáru, zvlášť na D1, ale tohle, to je zase jiný level.
1: Rychlost. Já jsem rychlost.
0: Začátkem týdne u Klímkovic totiž řidiči nevěřili vlastním očím. Po krajnici si to mezi kamionama a autama valil chlápek na elektrokoloběžce a zatímco kolem něj ty auta jeli třeba 120 v hodině, tak on tam jel na těch mikroskopických kolečkách. Vítr mu foukal do vlasů, jestli teda nějaký měl, a v hlavě mu podle mě právě běžela tahle legendární scéna z animáku Aut, úvodní otvíračka, kde právě říká Blesk McQueen: já jsem blesk, já jsem rychlost. Tak takhle se podle mě cítil i ten týpek na té koloběžce. Akorát teda místo Piston Cupu, místo závodu prestižního, z toho byla spíš jízdenka do kriminálky Ostrava, protože policie už po tomhle hrdinovi samozřejmě usilovně pátrá. A pán sice ušetřil za dálniční známku a benzín, ale za tenhle rekordní čas v levém pruhu mu teď hrozí pokuta, za kterou si regulérně mohl koupit auto, takže nemusel ani jezdit na koloběžce. Hele, radši pomalu, blesci.

0: Temper City a song Self Aware nám zakončuje první společnou hoďku dneska tady s Fine Warm Upem a hodí se to, protože v tuhle hodinu jsme se taky mimochodem bavili o placebo efektu a v tomhle songu se zpívá o tom, když něco tak jako předstíráte. Tak já doufám, že společně se mnou teď budete i následující tři hoďky předstírat, že se máme všichni skvěle, i když ještě pořád není víkend, protože fake it till you make it, takže když to budeme předstírat, tak se skvěle mít budem. Jo, takže teď si to nastavujeme do hlavy, další hoďka, totální party, rozjedem to. Mezi tím vám Matěj poví, co se kde šustne, no a potom zpátky k hudbě. Takže jak se máme? Krásně. Are you ready for this?
1: Jsme fajn, jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here, literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Yo. Dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn.
0: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
11: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
12: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
13: Bude vejdán.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej, tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online.
18: Online.
19: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
20: Přesně jedna minuta po druhý hodině a tady je Matěj a čerstvý hot news. Donald Trump vytáhnul před listopadovýma volbama do kongresu hodně drahej slib. Pokud republikáni vyhrajou, chce každému dospělému Američanovi poslat $5,000, což v přepočtu dělá asi 104 tisíc korun. Celkem by to vyšlo na víc než 28 bilionů korun. Odkud by na to vzal peníze, ale nevysvětlil. Apple představil nový produkty a největší novinkou je skládací iPhone Duo. Model se rozevře na displej velký 7,6 palce, podporuje Apple Pencil a jeho cena v Česku začne na celých 55 tisících korun. Kromě něj Apple ukázal i iPhone 18 Pro a Pro Max s lepším foťákem a novým procesorem. A dorazily i nový Apple Watchky a AirPody. A v Anglii zastavila policie řidiče, který za jeden večer ujel přes 240 kilometrů. Háček byl v tom, že byl opilej, neměl řidičák a byl to slepec. Týpek ale prej rozezná aspoň světla. Na silnici se tak orientoval hlavně podle brzdových světel aut před sebou. Soud mu teď dal podmínku, 3měsíční zákaz alkoholu a roční zákaz řízení.
1: Fajn.
0: Krásný čtvrteční odpoledne tady od nás Fajnu. Fajn Warm Up s Kristý pokračuje. Já doufám, že jste se teď pobavili u zpráv, protože slepec, co ujel 240 kilometrů. Takhle nějak se podle mě budeme všichni cítit o víkendu, takže se na to pojďme pořádně připravit. A taky pro vás budu mít jeden tip, který se vám stopro o víkendu bude hodit, protože vám dám radu, jak se stát nejatraktivnějším člověkem široko daleko. Jo, mám tady triky v rukávu, hned vám to řeknu, ale teď to pojďme odstartovat s hudbou. Calvin Harris, John Newman, jejich Blame. Jdem to roztancovat.

písničce, která nám právě dohrává na fajnu 12 to 12, zpívá, že i v davech, v místnosti plný lidí, pořád hledá jenom tu jednu osobu. A po triku, který vám právě teď řeknu, vy budete ta osoba, kterou budou všichni hledat v místnosti. Zapomeňte na botox, drahý parfémy i na nějaký zatínání břicha čertovem. Vědci zjistili, že abyste byli atraktivní, stačí z pusy vypustit jedno kouzelné slovo. Děkuju. To je to slovo. Vyšel seriózní výzkum a ukázalo se, že když cizí lidi vidějí, že někomu poděkujete, začnou si myslet, že máte srdce ze zlata, IQ 150 a spustí se takový brutální halo efekt. Prostě kouzlo. Řeknete paní v trafice slušně třeba, že děkuju za noviny a půlka fronty za váma ve vás najednou vidí sexy miliardáře, který ve volném čase zachraňuje opuštěný pejsky. Zatímco, když chlap třeba nebo i slečna na rande nepoděkují ani servírce, může mít klidně ten daný člověk obličej jako z Hollywoodu a bavoráka před domem, ale v tu vteřinu ta atraktivita kap, padá úplně někam na dno. Prostě je to jak sražený mlíko, je to fakt špatný a lidi kolem si v duchu říkají, utíkej od něj, to je red flag. Takže, ptám se vás, stalo se vám někdy, že byl někdo vizuálně tak jako 10 z 10 fakt dobrý, líbil se vám, ale vteřinu potom, co ten člověk otevřel pusu, tak přišla okamžitá stopka. Ať už to bylo tím, že třeba neznal právě základní slušnost, jako děkuju, prosím, nebo mluvil jak dlaždič. Napište mi, jestli se vám někdy někdo líbil, ale ve chvíli, kdy jste slyšeli první slovo, tak byste ho vyrazili dveřma. 724634634. Na tohle číslo mi napište. A teď mě napadá, že doufám, že já nejsem ten člověk, kterýho byste po prvním slově vyrazili dveřma. To by bylo trochu blbý. Tak mi napište a já vám k tomu radši už pustím další písničku. Estek, DJ Coco, Kurt D. Everything's alright. Všechno bude dobrý.

0: One Republic, Kygo, tahle kombinace se zasloužila o track Chasing Paradise, který nám právě teď dozněl na Fajnu. No a společně probíráme, jestli se vám někdy stalo, že se vám někdo líbil, ale potom promluvil a už to úplně nebylo tak horký. Píše třeba Natka. Můj rekord, kluk, do kterého jsem byla půl roku platonicky zamilovaná. Konečně jsme šli na kafe. Začal mluvit a zjistila jsem, že nepoužívá žádný koncovky, u každého slova mlaská a servírce ani neodpověděl na dobrý den. Seděla jsem tam a v duchu jsem se ptala svýho mozku, co tam dělám. A pak ještě Filip. Zažil jsem holku na Tinderu, na fotkách úplně bohyně, naživo ještě hezčí, pak ale otevřela pusu a za prvních 5 minut použila slovo ty píp asi 40krát a mluvila jak starý dlaždič po šichtě. Veškerá přitažlivost zmizela rychlostí blesku. No, tak to je asi pochopitelný. Nikomu se úplně nelíbí, když to je s některými slovy přehnané, že? Třeba slovo kámo. Kámo jsem slyšela, že je velmi nepopulární takhle při randění, takže bacha na to, ale samozřejmě najdete si někoho, kdo bude mluvit stejně jako vy a pak to fungovat může. Každopádně díky, že jste to se mnou sdíleli. Za chvilku si pustíme Tameho Impalu, Genie, Drákula, zase zpět k hudbě tady na Fajnu.
1: Fajn. Největší hity, nejlepší momenty, teď i na Soušos.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání

0: společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vscr.cz.
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.

Leon Olopiho, Save My Soul. Tenhle song nám právě dohrál na fajnu, zlepšil čtvrteční odpoledne a teď vám ho možná trošku zhorším. Já jsem si myslela, že na netu nás nic nepřekvapí, ale teď na mě vyskočila zpráva, po které jsem trošku ztratila schopnost mluvit, protože jeden pastor v Africe se stal totálním virálním hitem, protože údajně léčí svoje věřící totálně bizarním způsobem. Normálně si sedne na ty svoje pacienty, jo, sedne si jim na obličej a vypouští přitom Ducha Svatého, jestli chápete, jak to myslím. Prý v tom není žádná neúcta, ale jde o duchovní rituál spojený s boží mocí a vyhánění zlých duchů. Podle mě vyháníte zlý duchy jenom ze svého těla, ale já nevím, jaký duch v tom přesně lítá. Spíš bych to typla, jak říkám, na Ducha Svatého z příchutí včerejších fazolí. Fuj, proč jsem to řekla. Představte si, že jdete k léčiteli s bolavým kolenem a místo mastičky dostanete tlakovou vlnu do čela. To není alternativní medicína, to je regulární biologická zbraně a fakt ani už nemůžu mluvit, jak jsem si to představila. Co je za vás ta nejšílenější babská rada nebo alternativní medicína, jakou jste kdy slyšeli? Hlavně jo, klidně napište i ty nechuťárny, možná budu mít pak trošku problém to tady přežít, ale klidně mi to napište, co jste takhle slyšeli za bizarní babskou radu nebo medicínu, léčitelský způsob šílený. 724634634 a doufám, že jsem teď nikoho neinspirovala udělat si výlet do Afriky. Pojďme si radši udělat výlet za Damiano Davidem. Next Tenhle song, to je krása, to je lepší.

0: Farna a song, se kterým se všichni dokážeme stotožnit, Perpetuum mobile. Na závěr se tam zpívá, že už Eva nikdy nechce ztratit úsměv. Já doufám, že vy úsměv teď nestratíte, protože jsem se vás ptala na nejbizarnější nebo nechutný babský rady a medicínský triky, který znáte. A Michal napsal ne úplně babskou radu, ale nechutný, to je dost, souhlasím, ano. Michal píše, zatím nejnechutnější věc, co jsem viděl, je dětská odsávačka do nosu. Viděl jsem to jednou, doteď na to nemůžu zapomenout. Ten život je tak krásně pestrý, že? No já doufám, že jste si to teď živě nepředstavili, hlavně pokud třeba dáváte nějakou odpolední svačinku, tak bych nerada, aby vám to zkazilo chuť. Fuj, sama jsem si to představila. Pojďme rychle pryč, za chvilku další písničky, ať od toho utečem. Třeba Regard, jejich Ride It, tak si to užijem zase do lepší nálady. Tady na Fajnu.
1: Fajn. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
5: Někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
6: Vypadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. hernaudětka.cz.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Ladíte fajn čtvrteční odpoledne a tohle byla Alex Warren, jeho song Passenger. Největší rocková hymna je ve skutečnosti Oda na deodorant. Kultovní pecka Smells Like Teen Spirit od Nirvány dneska slaví neuvěřitelných 35 let od vydání a dodnes je to symbol totální rebelie, naštvanosti na svět a pocitu, že vám nikdo nerozumí. Jenomže háček je v tom, že samotný název je nedorozumění. Kurtu Cobainovi totiž někdo po divoký kalbě načmáral sprejem na zeď, že Kurt smrdí jako Teen Spirit. Kurt byl z toho nadšený, myslel si, jak je to hluboká metafora o revoluci, o duchu náctiletých. A dlouho po vydání songu zjistil, že Teen Spirit byl ve skutečnosti jenom obyčejný, levný, dámský kuličkový parfém, který vonil po jahodách a taky ho používala jeho tehdejší holka. Revoluce za všechny prachy? Vy napíšete rockovej banger a ve skutečnosti vám jenom připomíná vůni vaší bejvalky. I když po letošním horkém létě asi dává smysl zpívat o slavný písně na deodoranty. Tak si pojďme tenhle song zahrát. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, právě teď na Fajnu.

0: Eagle and My Angel a jejich Ultranate taky a jejich song Move Into The Sun právě teď dohrál na fajnu a uzavřel naší už druhou společnou hoďku, ve které jsme zase lákali tu dobrou atmosféru, dobrou energii, ať nám zpříjemní čtvrtek. A v tomhle módu pokračujeme, to je naše mise i na následující dvě hoďky, respektive moje mise zařídit, aby vy jste měli hezký den. Takže v tom budeme pokračovat, mezi tím jenom počasí, Adam vám řekne zprávy, já vám pak řeknu ještě dopravu a potom zpátky k hudbě. Zahrajeme si třeba Justina a Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat, takže už se dostanete do správného beatu, taneční mod tady na fajnu, už za chvilku.
1: To nejlepší z hit parád.
2: To nejlepší ze streamu.
1: To nejlepší

0: dětem místo dárku? Dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Rosnička je zpátky, jak je na tom dneska počasí? Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů, to je tak jako dopříjemná. Sem tam nějaký vítr, sice může být severní, o kterém se říká, že je krutej, ale nebojte, dneska moc krutej není. A pak tady je nějaká zmínka o rozptylových podmínkách. Kdybyste potřebovali rozptýlení, tak rozptylové podmínky jsou prý dneska dobrý, tak já myslím, že počasí ideální.
3: Fajn.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Na hodinkách 3 minutky po 3, to je čas, aby vám Adam řekl, kde se co děje, Adame.
8: Influencer Adam Kajumi je po 3 měsících venku z vazby. Policie ho obvinila z obchodování s lidma. Podle vyšetřovatelů měl spolu s komplicema lákat mladý ženy ke spolupráci, nutit je k natáčení čím dál víc odvážného obsahu na OnlyFans a připravovat je o část peněz. Kajumi teď bude stíhaný na svobodě. Pražská vysoká škola ekonomická se dostala mezi světovou špičku. Její manažerský program skončil v žebříčku Financial Times na 11. místě, což je nejlepší výsledek v historii školy. Před letoškem zaznamenala nejlepší umístění v roce 2021, kdy skončila na 14. místě. Doručovatel v Itálii dostal padáka za 15-minutovou jízdu se známou. Ženu náhodou potkal cestou zpátky do skladu a vzal ji do služebního auta. Trasu přitom vůbec nezměnil. Firma ho i tak po 11 letech bez jediného průšvihu okamžitě vyhodila. Soud teď ale rozhodnul, že trest byl nepřiměřený a nařídil jeho návrat do práce i doplacení mzdy.
3: Fajn.
2: Jak to vypadá na silnicích? V ulici Štefánikův most v Praze máme nehodu, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, nákladák, osobák, sice bez zranění, ale opatrně. Potom taky dejte bacha v ulici Sousedská v Liberci, protože tam asi jeden ze sousedů rozlil olej na vozovku. Sice se říká, kdo má, že ten jede, ale tady byste to mohli taky rozjet až někam do příkopu, takže bacha na to. No a potom máme taky Brusnický tunel v Praze, hlásí neprůjezdný levý jízdní pruh, očekávejte zdržení, tam je zase odstavený auto. No a pak nám ještě hrozí dopravní kolaps v Brně, protože v ulici Jedovnická je světelná signalizace mimo provoz, takže se ukáže, kdo dával bacha během autoškoly a ví, jak se jezdí i bez semaforů.
9: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
2: Krásný čtvrteční odpoledne. Ladíte Fine Warm Up s Kristýn. Naše dnešní mise je užít si to naplno, připravit se na pátek, připravit se na víkend. Jo, já se snažím ten víkend co nejvíc prodloužit. A teď od vás v tuhle hočku budu potřebovat, abyste všichni zaklepali na dřevo, na zuby, na čelo a na cokoliv vlastně, na co se dá zaklepat, klidně na hlavu svého kolegy. A za chvilku vám vysvětlím proč. Teď už ale pojďme na první písničku. Hozier, Nobody Soldier, právě teď tady na Fine.

Vzpomínka na letošní léto i na léto 2016. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat. A teď se konečně dozvíte, proč jste měli na všechno zaklepat. Věříte na černý kočky přes cestu, rozbitý zrcadla nebo třeba pátek 13. Říká vám to něco? Jestli jo, mám pro vás docela zásadní zprávu. Teda ne já, ale spíš vědci z kanadské univerzity. Protože vzali data za 15 let, prozkoumali 250 000 případů a zjistili, že pátek 13. ani úplněk vám statisticky vůbec žádnou smůlu nenosej. Žádný vesmírný trest se nekoná. Jediný důvod, proč si myslíme, že tyhle dny stojí za starou belu, je takzvaný potvrzovací zkreslení. Protože když si v běžný úterý vylijete kafe do klína, řeknete si, Ježíš Maria, to jsem ale nemehlo. Ale když si vylijete kafe do klína v pátek 13., tak vám v hlavě okamžitě blikne ten varovný signál, aha, prokletý datum, jasně, vesmír jde proti mně. Takže ta smůla není v kalendářích, je jenom v naší hlavě. Co vy, potvrdila se vám někdy nějaká pověra? Že bychom těm vědcům ještě zkusili taky rozlejt kafe do klína, že bychom jim ukázali, že ty pověry jsou pravdivý a ne nepravdivý. Napište mi, jestli třeba někdy vám přeběhla kočka přes cestu a pak se ukázalo, že fakt to bylo pravdivý, že ta pověra prostě říká to, co se stane. Napište mi, jestli se vám prostě někdy nějaká pověra naplnila. 724-634-634, pojďte se mnou o to podělit a já se s váma podělím za odměnu o další song. Tiffany Iris, její Vertigo.

Drink si kne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu.

Dominik Fajk, White Keys, to byl takovej song na uvolněnou, jeho nejedeme jenom páty, nebojte, každopádně ladíte Fajn Warm Up 15.20 a probíráme pověry, jestli se vám někdy nějaká třeba splnila. David píše, vstát levou nohou z postele, jednou jsem v polospánku šlápnul z postele doleva rovnou na kostičku z lega. Au, tak to muselo být bolestivý, akorát nevím, jestli za to mohla ta levá noha, anebo to, že si nepořádný, možná spíš ta druhá možnost, to už pak trošku s pověrou nemá moc společného. Barča píše, že na pověry moc nevěří, nebo aspoň tvrdí, že ne, ale stejně si vždycky minimálně zaťuká a dá si pozor, aby náhodou nějakou pověru neporušila. S tím asi všichni nějakým způsobem soucítíme. No a potom tady máme ještě Petra, který píše na tu černou kočku. Černá kočka přes cestu je u mě tutovka. Před týdnem mi přeběhla před autem, když jsem jel na technickou kontrolu. Říkám si, klídek, to projde. Přijedu tam a technik mi s úsměvem oznámil, že mi nebrzdí zadní kolo. Oprava za 20 litrů. Jejda. Příjemný, no, tak bacha na to, jak jsem říkala, měla jsem pravdu, dneska si zaklepejte, pojďte si pro jistotu zaklepat ještě jednou, klidně do rytmu, za chvilku nám zahraje Shakira, Burna Boy, Die Die, tak do rytmu budem ťukat, jo, na čelo, na zuby, na dřevo a kolegovi na plešku.

0: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuš

0: dneska dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
8: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
9: Tak abyste ho nepromeškali.
8: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
9: Garanci kvality i výhodného financování.
8: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
12: Mami, já mám řidičák.
13: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
14: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
15: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
16: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
17: My name is Somber.
18: What up, it's Kehlani.
19: Hey, it's Taylor Swift.
0: Back to the hits.

Joe, End of Beginning, song, u kterého prostě nejde si nespívat, takže doufám, že jsem teď nebyla jediná, kdo si tady na fajnu společně zpíval. No a teď, všichni jsme kvůli své platonické lásce asi někdy udělali nějakou trapnost, poslouchali kapelu, kterou nesnášíme, náhodou, ale fakt náhodou, venčili psa před domem toho člověka, nebo jsme předstírali třeba zájem o rybaření. Ale jedna čínská faninka teď posunula laťku posedlosti do úplně jiný galaxie, takže my všichni můžeme být v klidu. Tahle slečna se totiž zamilovala do 23-letýho herce, jo, to je v pohodě, ale místo toho, aby mu třeba poslala srdíčko na Instagramu, slidla do DMs, jak se dneska hezky říká, ona zaplatila výrobu celého 50-dílného seriálu. Sama sebe pak obsadila do hlavní role, toho chlapa vybrala jako svého partnera a do scénáře jim nasázela přes 60 líbacích scén. Chápete ten rozpočet na vlastní fantazii? Ona si prostě řekla, že si vymyslí scénář, ve kterém se bude moct líbat se svým idolem, a udělala to. Chudák herec teda po natáčení v šoku přiznal, že mu to bylo extrémně nepříjemný a že ta slečna hodně překračovala hranice herecký intimity, a korunu teda tomu nasadila produkce, která 20 těch scén vystřihla, takže chudák herec to vlastně dělal úplně zbytečně. No a tu paní investorku, tady tu slečnu, to naštvalo tak moc, že štábu odmítla doplatit peníze na dokončení toho seriálu. Krásný příběh, já jsem ráda, že vlastně všechno to, co jsem doteď dělala, je oproti tomuhle úplně v pohodě, ale pojďte mi napsat i vy vaše příběhy. Co nejšílenějšího jste někdy udělali kvůli někomu, kdo se vám líbil? Začali jste chodit do fitka, přečetli encyklopedii, nebo já nevím, co byste ještě mohli dělat? Napište mi, co jste takhle udělali, a třeba zjistíme, že někdo ještě překoná tu laťku, co nastavila tady ta čínská herečka a režisérka, když už to tak řeknem. Tak mi napište a k tomu si pustíme Viktora Kala, Greje 256 a jejich Jak vypadá den.

0: Nádech, výdech, protože po tomhle songu, který nás totálně roztancoval, to asi všichni trošku potřebujeme. Haven, Caitlin Aragon, jejich I Run, to byl ten energický track. Teď se ale pojďme podívat na vaše odpovědi. Ptala jsem se vás, co nejšílenějšího jste kdy udělali kvůli někomu, kdo se vám líbil. A musím říct, že jsem ráda, že v tom nejsem sama v těch šílenostech. Tady třeba zpráva. Ahoj, určitě teda nebudu dopodrobna popisovat, co jsem dělala kvůli klukovi, který se mi líbil, protože se za to fakt stydím. V pohodě, jsme v tom všichni spolu. Pokračuje zpráva, ale můžu říct, že když mi bylo asi tak 16, tak jsem každý ráno před školou čekala na nádraží, ačkoliv jsem třeba i nestíhala první hodinu, jenom abych ho pozdravila. Takový šílenosti, že jsem i končila dřív, abych ho viděla. Ani se neptej, jak jsem zjistila jeho rozvrh a jeho celý plán na den. Já si myslím, že bych mohla pracovat klidně jako FBI. Holky, já si myslím, že všechny bychom mohli pracovat v FBI. Pojďme udělat nějakou společnou detektivní kancelář, ne? Zahodíme práci a uděláme na tom biznis. To navrhuju. No a pak ještě zpráva od Michala. Krycí jméno pro tenhle příběh je prej Hugo. Píše, když jsme se rozešli s bejvalkou, tak jsem věděl, že se jí hrozně líbí Mustang. No tak jsem si ho jednou půjčil a úplně zcela náhodou jsem jí potkal na ulici. Zamával jsem jí a jel jsem dál. Myslím, že měla pěkně zamotanou hlavu. V té zprávě na závěr stojí muhe. Představte si to jako ďábelský smích, něco jako muhe. Ne, já to asi nebudu napodobovat, ale chápete, co tím myslím. Každopádně jsem ráda, že jsme v tom všichni spolu. Tady ty náhody, jak někoho potkáváme, náhodou před školou, náhodou před jeho kanclem. Jo, jo, všichni jsme v tom spolu. Tak a teď ještě jeden úkol. Pojďte poznat, co je tohle za zvuk. Zkuste mi napsat ještě na 724634634, co si myslíte, že to bylo za zvuk. Za chvíli se dozvíme, o co šlo. Díky za zprávy, pište dál. Za chvilku další songy a zároveň odpověď na tenhle záhadný zvuk.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Chceš-li získat lásku? Dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář. Ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako Já jsem André.
9: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.prageboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
13: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
12: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
13: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
12: Přece Hermann.
13: Hermann. Jistota na celý život.

Ladíte fajn čtvrteční odpoledne a takhle to zní, když je všechno v pořádku. Fast Boy, krásný song, Beautiful Life. Ale máme tady i zvuk, jak to zní, když nic není v pořádku. A já jsem se vás ptala, co podle vás tenhle zvuk vydává. A mám tady některé zprávy, které jsou docela kreativní. Třeba ohledně zvuku, zní to jako první stupeň základní školy během svačinové přestávky na chodbě. To musela být teda náročná základka přežít tam první stupeň. Potom Michal píše, že to je zvuk z náměstí Republiky, když jeden maník zjistil, že veřejné toalety jsou zavřený. Hold přírodě neporučíš. Zaujalo mě, jak je to konkrétní popis situace, protože tohle není ten zvuk, který se tam děl. Ale je pravda, že záchod tady teda naznačil i Carlos. Carlos píše, zní to jako něčí ráno na záchodě po večerním fast foodu, ale máme tady i tipy, které jsou dobrý. Ivan píše, bitka na magistrále, ano, to je správný. Další zpráva, buď je to refrén písně, nebo nějaká bitka v Praze. Ano, je to bitka v Praze. Tady taky jedná se o zvuk, když borec naběhl na auto a začal mu mlátit sko. Hele, já vím, že ranní špička v Praze nebo obecně kolony v Praze v každém z nás asi dokážou vzbudit to nejhorší. Ale to, co předvedly ty dvě partičky chlapů na Hlávkově mostě, to už nebyl silniční provoz. To byl regulérní trailer na Gladiátora. Kluci se tam v koloně zřejmě nepohodli, kdo koho pustí do pruhu, takže místo troubení vystoupili z aut a pustili se do sebe přímo uprostřed silnice. To popisuju pro ty z vás, co jste to neviděli. Protože korunu tomu pak nasadil týpek, který z kufru nevytáhl lékárničku nebo výstražný trojúhelník, ale metrovou násadu na krumpáč a začal s ní řezat do cizího auta. Jako promiňte, ale kdo běžně v Praze sebou vozí násadu od krumpáče? To jako ráno vstanete a řeknete si, jo, klíče mám, telefon, jasný, brejle, no a ještě krumpáč, super, teď už můžu vyrazit do práce. Výsledek, zablokovaný most, 4 zraněný a policajti, co teda sbírají videa a budou asi rozdávat dárky v podobě pokut. Ale mám vzkaz pro vás, jestli dneska stojíte v koloně, zhluboka dejchejte, pustíte si rádio a krumpáč si nechte radši do Minecraftu, jo? Warm-up. Teď už Ali Farben, Graham Candy, She Moves, jdem to zase trošku rozhejbat v dobrý náladě, tady se nehádáme.

0: Candy, song She Moves, který zní extrémně pozitivně, ale je vlastně o ztracený lásce. I tak to někdy bývá, je důležitý si to dodělat, aspoň udělat hezký, zabalit to do hezkýho obalu. Já ještě musím dodat tady na fajnou, totiž jsem se vás ptala, respektive bavili jsme se o tom, co nejdivnějšího vozíte v autě v souvislosti s tou rvačkou, co se stala v Praze. A divila jsem se, že někdo vozí v autě krumpáč, tak Michal mi napsal, že vozí v autě motorovou pilu. Já nevím, jestli se chci ptát, co máš v kufru. Asi to vědět nechci. Díky moc, že si mi píšete. Tohle byla naše třetí hoďka Fajn Warmupu. Před náma ale ještě jedna. A vy víte, že čtvrtek vrcholí, takže ho musíme pořádně rozjet. Mezitím zprávy, doprava, ale pak zase jedem zpátky na hudbu. Třeba Sia, Sean Paul, jejich Cheap Thrills. Tak za chvilku tady na Fajnu.
1: Fajn Radio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: pěkný!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
0: tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání, Fine Park nudu zahání.
3: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Vraňany nabízejí.
6: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
5: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Jsme online.
13: Jsme na DAB+.
12: Jsme v aplikaci Radia.cz.
14: Adame, vstávej. Kolik je hodin? Ano, 2 minutky po čtvrtý. Tak nám pojď říct, co se kde děje.

otázky. V pražském metru zní nová hláška. Větu přestup na vlak namluvil herec a dabér Jan Vondráček, který hlasem provází cestující v pražském MHD už delší dobu. Na lince B zní ale pořád hlas podobný tomu zesnulé moderátorky Evy Jurinové. Podle dopravního podniku ho vytvořila umělá inteligence. Erling Haaland se bojí vyhoření, ale má způsob, jak mu předejít. Norský fotbalista

0: podle něj od fotbalu nejlíp vyčistí hlavu.
1: Fajn. Jak jsme na tom na silnicích? D1. Ano, ta prokletá D1. Tvoří se tam kolony v obou směrech. 30. až 49. kilometr. Jo, 19 kilometrů dlouhý kolony na trase Praha-Polsko. Takže zvyšte pozornost a stejně tak v druhém směru. Aha, tak to není D1, přehlídla jsem se. Ale D5, 7. kilometr až 1. kilometr na trase Rozvadov-Praha. Zase silný provoz, tvorba kolon úseku teda asi 6 kilometrů. Bacha na to, jak jsme si říkali, bacha na to, aby tam náhodou někdo třeba nevytáhl nějaký krumpáč nebo tu motorovou pilu. Prostě jezděte opatrně a z těch kolon si nic nedělejte.
2: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
1: Krásný čtvrteční odpoledne tady od nás Fajnu. Fajn warm-up s Kristý pokračuje. Před náma poslední nabitá hoďka, poslední pro dnešek, zítra se ještě slyšíme, ale dnešek je vlastně malej zejtřek, malej pátek, jak to ode mě znáte. Naše mise? Samozřejmě to rozjet. Takže to rozjedem, zároveň vám řeknu, jak se zbavit lidí velice elegantním způsobem, pokud vás ty lidi štvou, ať je to šéf, nějaký dotěrný kámoš. Bude to elegantní, hodně, no, nechte se překvapit. Za chviličku si to povíme, teď už ale první track, takže vás chci vidět tančit.

Zlepšujete si čtvrtek s Fajnem a taky tady svým sem. Jeho song Mr. Know It All nám právě teď dohrál 16:11 a každý z nás by někdy v životě měl být trošku chobotnice. Říkáte si, co to povídá ta holka, ale opravdu, třeba když se na vás na baru přilepí nějaký člověk, který ani po pátém decentním odmítnutí nepochopí, že zájem nemáte, tak to je geniální trik, který se můžeme naučit od chobotnic. Vědci v Austrálii totiž natočili, jak tenhle seznamovací teror řeší samice chobotnic na dně oceánu a je to fakt geniální. Když je samec moc otravný a nechce dát chobotnici pokoj, tak chobotnice, ta se s ním vůbec nemaže, naopak si namaže na chapadla kusy bahna, kamení nebo třeba nějaký starý mušle a proudem vody to vší silou pálí přímo do obličeje těch chobotničáků. Během jediného dne vědci napočítali přes stovku takovejhlech zásahů. A nejlepší je, že ta chobotnice, ta potvora si to ještě ke všemu pamatuje. Takže jakmile se ten chudák zkusí přiblížit znova, dostane další várku bláta rovnou mezi oči zase znova. Tomu říkám zdravý nastavování hranic v praxi. Představte si, že bychom místo trapného je promiň, já teď nikoho nehledám, anebo místo výmluvy, že zrovna někoho máte, prostě vzali hrst oříšků z baru nebo led a mrskali to po lidech přímo do obličeje. Možná je to trošku moc radikální způsob, ale minimálně zajímavý. Máte vy nějaký trik na to, jak se zbavit někoho, o koho nemáte zájem? Nebo už jste museli využít nějakou takovouhle strategii, že vás někdo pořád dokola otravoval a nebyl schopný pochopit slovo ne? Co jste dělali? Napište mi na 724-634-634 a při nejhorším víte, že příště se můžete zachovat jako chobotnice. Teď už Tate McRae, Just Keep Watchin'.

0: Gracie Abrams, krásný hlas, krásný texty a tohle byl song That's So True. 16.21 tady na Fajnu, warm up s Kristy. No a probíráme, jestli jste se někdy dostali do situace, kdy po vás někdo tak jako moc jel, měl o vás takový zájem, že jste museli použít nějakou strategii, třeba jako ta chobotnice, když hází bahno po chobotňácích, o který nemá zájem. Michal píše... Já holkám v nejhorším případě říkám, že jsem gay. Je to stoprocentně účinný. Je pravda, že tahle výmluva věřím, že asi zafunguje docela rychle. Kdyby to zkusila holka, tak si myslím, že to tak fungovat nebude. Ale to už je možná zas na jinou debatu. Jak jsem říkala, my holky asi nejčastěji používáme. Já jsem zadaná. Doufám, že teď tohle neposlouchá nikdo, komu jsem někdy lhala, že jsem zadaná, protože nejsem a lhala jsem. Takže se omlouvám. Nicméně vám děkuju za zprávy, že jste mi psali. No a za chvilku si radši pustíme song Bruno Mars I Just Might tady na Fajnu.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
5: Sleduj Fajn. Fajn.
6: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektrické

0: kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Non-stop hit.

Ellie Goulding a totální party pecka, jak to ve čtvrtek má být. I need your love, právě teď na fajnu. A já vím, všichni máme občas dny, kdy se necítíme dobře, kdybychom se chtěli propadnout do země, ale tohle, to je zase jiný level. Zpěvák Alex Warren to teď na koncertě v Melbourne vzal totiž až moc doslovně. Uprostřed show se rozhodl, že se skočí mezi lidi. Jenomže když se drápal zpátky nahoru, tak zašlápl techniku, nohy mu vyletěly do vzduchu a před celou vyprodanou halou se rozsekal, jak dlouhej, tak širokej. V celém sále to samozřejmě vyděšeně zahučelo, ale Alex to vzal s humorem a sám to video dokonce přesdílel s popiskem, že před koncertem mu někdo popřál, ať zlomí vas. No, tak se snažil. Ale já si musím říct, že asi s tím všichni nějakým způsobem souzníme, protože komu se to někdy nestalo, že bychom na veřejnosti nehodili nějaký totálně trapnej držkopád. Kdo sleduje náš TikTok fajnovej, tak moc dobře ví, že tam teď dokonce máme video, jak jsem hodila já ukázkovej pád tady u nás na chodbě, když jsme se snažili natočit nějaký trendík. No a moje životní topka, když jsem dobíhala metro a hodila jsem pád přímo ve dveřích a zůstala jsem ležet půlkou těla v metru a půlkou venku, lidi mě tam tahali, báli se, aby mě náhodou to metro nepřiskříplo, ale dobrý, já vždycky říkám, že i takovýhle vlastně trapasy fungují jako dobrý zlepšovák dne. Minimálně někoho jsme určitě takovýmhle pádem rozesmáli. Tak mi napište vy, kdy jste naposledy někde takhle spadli, nebo jestli si vzpomenete i na nějaký váš nejvíc legendární pád. Doufejme, že to nebude úplně jak Svarta Jump, ale napište mi na 724634634 váš nejvíc legendární pád. A k tomu jdeme nahoru společně s Malcolmem Todem, jeho Earrings.

0: Ladíte fajn čtvrtek 10. září a tohle byl Alex Warren. Ano, teda zpěvák, jehož pád jsme před chvilkou řešili, že se mu podařilo při koncertě hodit takovou trošku držku. No a já jsem se ptala vás, jestli se vám někdy stalo, že jste fakt nešťastně upadli. Michal píše, můj největší pád v životě byl asi v 10 letech na kole, kde jsem při zatáčení uklouzl na nějaký olejový skvrně a spadnul na bok, když jsem brzdil kolenem. Měl jsem ho úplně spálený a plný kamínků, pomohl rejžák, holty nádoba. Au, rejžák na poškrábaný koleno, já si to ani nechci představovat, já bych plakala. No a pak tady máme ještě Terku. Terka píše, můj životní pád, běžela jsem na tramvaj na Václaváku na podpatcích, zasekl se mi podpatek v kostkách, udělala jsem šipku a přistála na břiše přímo proti partě policajtů. Tramvaj samozřejmě ujela a policajt mi jenom suše řekl, známka za umělecký dojem 10 z 10, slečno. To byl pan policajt nějaký hodně vtipnej. Bych mu přála, aby taky takhle upadl. Ne, ale jak jsem říkala, vidíte to, ty pády sice nás někdy bolej, někdy si připadáme, že je to trapný, ale vlastně se aspoň pobavíme a pak máme co vyprávět a na co vzpomínat. Všechno zlý k něčemu dobrý, takže s tímhle mindsetem dneska pokračujeme a k tomu si pustíme song, u kterého doufám padat nikdo nebude. Lily Wood, The Break, Robin Schulz a jejich Prayer in Sea. Naopak budeme tančit. Tahle klubová pecka už za chvilku.
1: Fajn. Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
4: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
5: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
4: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
5: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
4: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Get ready for the sound. Fresh.
3: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
4: This is Beyonce.
5: Hey, this is Halsey.
6: Poslouchej Fine Fresh Radio. www.finefresh.cz.

0: Doufám, že Kill It Love, kombinace těchto dvou krásných hlasů v songu Tied Up, vám právě teď zlepšili čtvrteční odpoledne a doufám, že hlavně to odpoledne jsme zlepšovali tady celou dobu, protože tohle byl jeden z našich posledních společných songů.
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Je to tak, bavili jsme se 4 hoďky naplno, tančili jsme, zpívali jsme, dozvěděli jsme se, že pověry sice možná z vědeckého hlediska nejsou pravda, ale že pro jistotu je stejně dobrý vždycky si zaťukat, takže pro dnešek opakuju ještě jednou. Běžte zaťukat na dřevo, na zuby, na čelo, sousedovi, kolegovi, na plešku, nebo nevím na co všechno, prostě si zaťukejte, dodržujte ty pořekadla a tak, ať se máte hezky, jo? A to je ode mě všechno, já se s váma pro dnešek loučím, party byla, bude i zítra, zase od 1 do 5, fajn warm-up klasicky, naší misi znáte, prostě musíme to rozjet, no ale teď už to s váma rozjede někdo jiný. Žampik je tady před váma, 3 hoďky s Žampikem, to je krása, já vám to normálně závidím, no to je hrozný, že musím jít domů, ach jo, možná tady zůstanu, vy zůstaňte každopádně, my se slyšíme zítra od 1 do 5, pac a pusu, bye babes a ode mě poslední song. Lady Gaga, její Dead Dance. Jestli jste doteď netancovali, tak teď musíte.

0: hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Jdeme místo dárku, dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání, Fajn Park nudu zahání.
1: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
4: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
3: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
0: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.
7: Fajn. Na internetu je hodně věcí.
0: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
7: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
7: Sleduj Fajn.
8: Pojďme se podívat na počáso, počáso aktuálně nepočásuje. Máme 19 stupňů, skoro zatožíno. Zítra se teplota vyšplhá k 19 stupňům.
9: To docela jde, ne?
0: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
7: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Jsme online.
7: Online. Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
8: Pojďme se podívat na to, co se událo na planetě Zemi a o to se postará mistr Matěj.
10: Je to tvoje, kámo. Letošní léto nepřineslo jen teplotní rekordy, ale taky historický sucho. Od června do srpna napršelo v průměru jen 193 mm, což z něj dělá 11. nejsušší léto od roku 1961. Nejméně pršelo na jižní Moravě, kde spadlo jen 54% běžného množství srážek. Celkově je pak letošek zatím třetím nejsuším rokem za posledních 65 let. V dánské restauraci se platí pokuta za nesnězený maso. Podnik funguje jako all you can eat, jenže jestli na talíři zbyde zákazníkovi 3 a víc kousků masa, za každej zaplatí 25 dánských korun, což je v přepočtu asi 81 korun na český. Podle majitele tohle opatření dost omezilo plýtvání a od pokut i přes kritiku zákazníků nemá v plánu ustoupit. A Latinskou Ameriku teď válcuje trend jménem Aura Farming. Lidi se scházejí na veřejných místech, kde v kostýmech tancují a pózují tak, aby to bylo co nejšílenější. Publikum pak rozhoduje, kdo má největší auru. Trend už dorazil i do Španělska. Třeba v Brazílii se ho ale starosta jednoho města pokusil zakázat.
0: Fine Drive.
7: Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
0: Fine.
7: Fine Drive.
0: Fine.
7: Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
8: OK, 17 hodin, 3 minuty k tomu startuje čtvrteční Fine Drive. Jak říkala Kristýnka, čtvrtek, malej pátek, rozjedeme to do plnej. Za chvilku si zrekapitulujeme novinky o teplu. Podíváme se na to, na kolik vyjde ten nový vohebný iPhone. Je to absolutní nesmysl. A do té doby Temper City a Ray, Where is my husband? Už za chvíli na Fajnu.

pátrající po svém manžílkovi v 17 hodin 10 minut na Fajnu. Lidi, Apple konečně ukázal svůj první skládací iPhone a řeknu vám rovnou, kolik stojí ta nejdražší verze, protože z té ceny se vám podle mě taky vohne telefon. Jmenuje se iPhone Duo a normálně ho otevřete jako knížku. Má 5,4-palcový displej zvenku a po rozevření obří 7,6 palce uvnitř. Apple slibuje, že ten přehyb na displeji bude mnohem míň vidět a uvnitř můžete mít třeba dvě aplikace vedle sebe. Za mě to vypadá teda extrémně libově. Každopádně základní verze začíná v Česku na 54 tisícech. No a 2 terabajtová verze, tak ta vás vyjde na neuvěřitelných 90 990 korun. Jakoby za to si koupíte luxusní nebo jako dobrou vojetou káru. Mobil versus kára, nevím. Každopádně šli byste do skládacího iPhoneu, nebo byste si za 90 tisíc radši koupili úplně něco jiného. Napište mi to na 724 634 634. Uvidíme.

0: sliboval, tak plním. Tohleto byly Rudimental, The Feeling, posloucháte fajn, v 17 hodin 20 minut a před chvílí jsme se tady bavili o tom novým skládacím iPhoneu, který v té nejdražší verzi vyjde až na 90 tisíc korun. Naprostý nesmysl za mě teda. Ptal jsem se, jestli vy byste byli ochotní za to dát tolik peněz. Honza mi napsal, 90 tisíc za telefon fakt ne. Absolutně chápu, přijde mi to taky jako mega úlet. Lukáš napsal za 55 ještě dejme tomu, ale 90 už je fakt moc. To bych si radši nechal normální iPhone. Je pravda, že krom skládacího, tak je i běžná 18, která stojí ty běžný ceny, na který jsme zvyklí. A do čtvrtice napsala Kristýnka, že si ho rozhodně plánuje koupit, ale ještě neví, kde na to vezme peníze. No, prodat auto možná. Fajn Drive.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji
1: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele.

0: Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na ta 5 let máte vystaráno.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
0: New Music Show.

Styles a jeho novej track Dance No More. Posloucháte čtvrteční Fine Drive, pojedeme dál, před náma je BB Rexha. Já jsem o ní našel úplně bizární random fakt. Ona než začala dělat popový hity, jaký známe, tak normálně 9 let hrála na trumpetu. Takže k tomu se naučila ještě na kytaru a piano a na střední zpívala ve sboru, kde zjistila, že má dokonce koloraturní soprán, což je údajně hodně vysoký operní typ hlasu. Mně přijde teda vtipný, že kdyby jí jednou nevyšel pop, tak mohla dneska klidně stát někde v opeře s trumpetou v ruce. Každopádně, pojďme si dát track New Religion právě teď na Fajnu. Fine Drive. Fine Drive.

Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.

0: Posloucháte Fajn v 17 hodin 43 minut, tohle to byla Loy a Red Eyes. Hele lidi, věděli jste, že někdy vám může být líp jenom proto, že si myslíte, že jste si něco dali? To je právě takzvaný placebo efekt. Třeba dostanete tabletku, která ve skutečnosti nemá žádnou účinnou látku, ale vy věříte, že vám pomůže. A mozek na to prý fakt může reagovat. Začne měnit to, jak vnímáte bolest anebo různý nepříjemný pocity. Takže někdy vlastně nejde jenom o to, co do sebe dostanete, ale taky o to, co od toho čekáte. Samozřejmě to ale neznamená, že si vážnou nemoc vyléčíte nějakým pozitivním myšlením, i když třeba taky je to možný. Každopádně, stalo se vám někdy, že vám něco pomohlo jenom proto, že jste fakt věřili, že to zabere? Že jste zažili tenhle ten placebo efekt v realitě? Napište mi na 724-634-634.
1: Fajn Drive. Fajn.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
5: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
9: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
10: Yeso!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
11: I'm Lily Bean.
12: It's Sabrina Carpenter.
13: Music.
14: Fine.

Luis Capaldi nám dohrál na Fajnu v 17 hodin 54 minut a my jsme se před chvílí bavili o takzvaném placebo efektu. A to, že když spolknete třeba nějakou tabletku, která v sobě nemá žádnou účinnou látku, ale myslíte si, že ji tam má, tak to může úplně v pohodě stačit na to, aby vám bylo OK. Tady jsou vaše odpovědi. První zpráva je: ahoj, každý den jsem měl i Ibalgin, pak mi jednou kamarád říkal, dej si lentilky místo toho. Tříletou závislost na Ibalgin jsem odboural lentilkami. Od té doby už mě hlava nebolela. Kocovina občas je. Dodatek absolutně miluju. Asi lentilky úplně nezabírají na kocovinu, chápu. A pak mi napsal Matěj a ten napsal, no mě pomohlo mlíko. Četl jsem, že je to lék na všechny nemoci. A jsou zdravé. No, dle zprávy, tak jsi asi týpek z Moravy, akorát jsem teda nevěděl, že se u vás kořelce říká mlíko.

0: extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: Objevte z Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
7: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: No, pojďme se podívat na to, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Nehoda v Brně v ulici Pionýrská. Tam se srazil osobák s motorkářem. Je to nehoda se zraněním, tak snad to nebude nic vážného. Další nehoda v Brně v ulici Sokolská. I tady máme dopravní nehodu se zraněním, tak na sebe dávejte bacha. Na Pražském okruhu se tvoří kolony hlavně ve směru na Ruzyni a D7 a objevuje se zdržení taky na D5 směrem na Prahu. Tak se těmhle místům vyhněte.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a i hned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Fine Drive. Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
1: 18 hodin, 2 minuty, k tomu startuje druhá hodinka Fine Driveu, čtvrtek, malý pátek, dneska je to tady nabitý, za chvíli se podíváme na to, co novýho se událo v hudebním světě, do té doby Olivia Rodrigo nebo Cameron Whitcomb, právě teď na Fajnu.

máte čtvrteční Fine Drive, 18 hodin, 8 minut, to je aktuální čas a lidi, dneska je to přesně 35 let, co vyšel song, který podle mě poznáte po prvních dvou vteřinách. Je to samozřejmě Smells Like Teen Spirit od Nirvány. Tenhle track vyšel přesně 10. září 91 a z Nirvány to prakticky přes noc udělalo světovou kapelu. A je docela hustý, že Kurt Cobain ten song původně ani moc nechtěl dát na album. Dneska je z něj ale jeden z největších rockových songů vůbec. Hele, my normálně takovýhle track v playlistu nehrajeme, ale dneska uděláme teda výjimku. Když to je teda těch 35 let, tak pojďme oslavit a dáme si trochu roku do žíly.

0: fajnu, tohle to byly Black Eyed Peas a lidi, pátek 13. Den, když vám ráno upadne chleba máslem dolů a vy víte, že celý den bude totálně v háji. Ale je na tom vlastně vůbec něco pravdy? Vědci se podívali na data za posledních 15 let a porovnávali, jestli se teda v pátek 13. děje víc průšvihů než v jiný dny. A hádejte co? Vůbec ne. Ani víc úmrtí, ani žádná zvláštní smůla. Dokonce těch úmrtí bylo v některých datech trochu míň. Takže problém bude nejspíš v naší hlavě. Když věříme, že je pátek 13. prokletej, tak si mnohem víc všímáme každý blbosti, která se nám stane a říkáme si, no jasně, já to věděl, je to ten pátek 13. Každopádně, lidi, napište mi, věříte na pátek 13. nebo je to podle vás jenom pověra, kterou jsme si všichni tak zbytečně vsugerovali do hlavy? Napište mi to na 724-634-634.
1: Fajn Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
2: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: Latropical!

0: Disco Lines, No Broke Boys. Posloucháte Fajn v 18 hodin 30 minut a pojďme se vrátit k tématu. Bavili jsme se o pátku 13. a to, jestli na něj věříte, anebo jestli si myslíte, že je to jenom typická pověra. Liuba, tak ta mi napsala, pardon, teď mi to tady zmizelo. Tady tě mám, no jasně. Čau, já mám narozeniny 13.9. Občas je to pátek, nejlepší den. A číslo 13 je vůbec pro mě nej. Každopádně nikdy neslavím, protože prší. Tak vidíš, tak na tom možná něco bude. Pak by napsala Nicole, já věřím spíš na úplněk. Vždycky mi přijde, že jsou lidi nějak víc na palici. No, ještě, že náš playlist není na palici, před náma je Klok Klok a Adoria na Fajnu.
1: Fine night.

0: Dobrý song, One Republic, Need Your Love. Posloucháte fajn v 18 hodin 42 minut a lidi, jestli chcete vypadat chytřejší, milejší a dokonce i atraktivnější, tak možná stačí jedno jediné slovo a to je děkuju. Vědci zjistili docela zajímavou věc, že když někdo kolem vás někomu poděkuje, tak ho ostatní automaticky začnou vnímat pozitivnějc, jako milejšího, chytřejšího, spolehlivějšího a dokonce i atraktivnějšího člověka. Mě by teda nenapadlo, že můžu zbalit holku na děkuju, ale díky vědcům už to vím. A je to takzvaný halo efekt. Jedna dobrá vlastnost nám prostě ovlivní, jak vnímáme celého člověka. Takže obyčejný díky může udělat překvapivě dobrý první dojem a můžeme na to asi zbalit i někoho, kohokoliv. Každopádně, hele lidi, co vás na člověku udělá okamžitě sympatickýho? Je to slušnost, humor, anebo třeba sebevědomí? Napište mi, jaká vlastnost je vám ta nejvíc sympatická. 724-634-634. Fine Drive.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Nebe Celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
8: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trailpark Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, vyjďte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v Trailparku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do Trailparku Klínovec.

0: pátek 10. září a my jsme se tady bavili o tom, že jedno jediné slovo děkuju, tak díky němu můžeme být atraktivnější, spolehlivější a milejší pro ostatní lidi. Ptal jsem se, co za vás je ta nejvíc vlastnost, kdy vám člověk přiroste k srdci. Terka napsala za mě humor, když mě někdo dokáže rozesmát, tak mě má skoro vyhranou. Škoda, že neumím být vtipnej. Každopádně Sára napsala za mě oční kontakt a úsměv. Když se na mě někdo usměje, hned mám lepší pocit. Škoda, že nevidíš, jak se teď směju. Třeba bys měl lepší pocit.
1: Fine Drive, Jindra Žampa.

Rekša nám uzavírá druhou hodinku Fine Raveu. Před náma je poslední společná hodinka. No a tu odstartujeme klasicky 10-minutovkou podle vás. Pojďte mi diktovat tracky na čísle 724 634 634.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Fine Drive.
1: Fine Drive, Indra Jampa. Indra Jampa.
2: Pull my trigger, let me blow your mind.
3: OK, 19 hodin, 2 minuty, k tomu startuje třetí hodinka Fine Drive, kterou začneme klasicky 10 minutovkou podle vás. Pojďte mi diktovat tracky, já je budu hrát, číslo je 724-634-634, psát mi můžete na WhatsApp, na iMessage, do SMSky nebo na Instač Fajnu, odpočet je na 30 sekund a startuje právě teď.
1: 10 minutes for you, 10 minut tvých songů.
0: Máš 30 sekund.
1: Pošli název tvý oblíbený songy.
0: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
1: A rozhodni, jak bude fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
3: Tik-tak, tik-tak, tik-tak. 724-634-634. To je číslo, na kterém právě teď můžete ovlivnit playlist fajn.

Máme Cyril od Filipa. Co trojka posledních pár sekund? Somber a Homewrecker, OK. Dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále. 10 minutes for you.

Ten, to je track, o který si psal Filip v 10 minutovce podle vás na Fajnu. Před náma je třetí track v pořadí Somber a Homebreaker a hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám tři tracky z těch, o který jste si psali a potřebuju někoho, kdo právě teď zavolá na 724-634-634 a rozhodne o tom, jak tu dnešní desetiminutovku zakončíme. Linka je volná, tak scháním nějakou soudkyni Barbaru nebo soudce Alexandra, který rozhodne, jak to dneska zakončíme. 724-634-634. 10 minutes for you.

0: před náma je velký finále 10 minutes for you. Dneska se nejrychleji dovolal Maxík. Čau Maxíku.
1: Ahoj.
0: Hele, řekni mi, školní rok už je v plném proudu, jak to zatím zvládáš?
1: Zatím dobrý.
0: Jo?
1: Hodně dobrý.
0: Hodně dobrý?
1: Jo.
0: A co je třeba tvůj nejoblíbenější předmět ve škole?
1: Vlastní věda.
0: Fakt jo, hustý, tak to je masakr. Hele, mám tady pro tebe tři tracky, Maxíku. Jsi na to ready?
1: Jasně.
0: Tak jo, tohle to je jednička. Sofian Mečmeč a track Hvězdy, varianta číslo jedna. Pojďme na dvojku. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Starší song od Bruna Marze, Billionaire. A máme tady ještě třetí variantu, a to je tahle věc. Wiz Khalifa a Black and Yellow. Tak jo, Maxíko, je to ve tvých rukou, pojď rozhodnout.
1: Takže jednička.
0: Dáme tam Sofiana, tak jo. Je někdo, komu by si chtěl Sofiana věnovat?
1: Všem, co poslouchají a tobě.
0: Je, děkuju moc. Hele, Maxíku, přeju ti úspěšný školní rok a krásný večer a zase někdy zavolej.
1: Jo, díky a jsi v rádiu.
0: Děkuju moc, jsi zlatý, krásný večer, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. 10 minutes for you.

0: Michael Jackson, Billie Jean, posloucháte fajn. 19 hodin, 23 minut, to je aktuální čas a před náma je minuta trapnosti, a.k.a. Cringe Minute. Pojďme si tady pořádně zatrapnit, vytáhněte nějakou trapnou historku, co se vám stala buď nedávno, nebo v dětství. Je to úplně jedno, hlavně ať je tady trapno, klidně na prásky jde svýho kámoše, je to úplně jedno, může to být anonymní. Já to pak tady rozeberu trapnou tuškou, tak pište trapný storky na 724-634-634.
1: Fine Drive. Fine. Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Hledáte práci, která má smysl? Vězeňská služba přijme nové kolegy. Staňte se součástí týmu, který chrání společnost. Navíc u nás získáte náborový příspěvek 150 000 korun. Vedou k nám dvě cesty. Vyberte si tu správnou. Nábor vsc.cz.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
5: Vraňany nabízejí.
6: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.

0: Braňany. Originál, který poznáte chutí.
1: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
6: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
7: Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Cringe minute. Posloucháte Fajn a před náma je minuta trapnosti. Dneska se o své trapno podělil Matěj. Ten mi napsal: šel jsem na první rande s holkou do Mekáče. Cestou jsem si chtěl zavázat tkaničku, dřepnul jsem si a najednou slyším křupnutí. Roztrhly se mi kalhoty úplně od spoda nahoru a byly vidět moje ultra trapné trenky s Homerem ze Simpsonů. Holka se smála jak blázen a já pak musel přes půl města domů skoro s holou Tak to miluju, ale kámo, holky se prostě neberou na první rande do Mekáče, chápeš? Fajn.

0: DJ Fresh a Rita Ora, Hot Right Now. Posloucháte Fajn v 19 hodin 39 minut a naše společná tříhodinovka se chýlí ke svým konci. Ale čeká nás třeba ještě tenhle track. Leony a Don't Worry. Hele, víte, že Leony vlastně vůbec nezačínala jako Leony. Její pravý jméno je Leony Burger a už v 16 letech šla do německý talentový show Rising Star s kapelou Unknown Passenger. Oni to soutěž dokonce i vyhráli, jenže ta kapela se asi po 3 měsících rozpadla. Leony se ale nevzdala, začala solově a trochu si upravila jméno právě na Leony. Aby to znělo tak jako víc mezinárodně. No a z holky z talentový show je dneska zpěvačka, která zpívala i oficiální song k Euro 2024 s One Republic a Meduzou. Holka šikovná je to. Pojďme si dát tenhle track už za chvíli na Fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
6: Ahoj, tady Sagwa Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
8: Vstupenky na dětirájetour.cz.
7: Bude vejdan.
9: Fajn, vždycky hot, vždycky hit.
10: My name's John Ray.

ještě nedošlo, tak já jdu prostě domů, valím to tady a jdu domů. Díky za společnou tříhodinovku tady na Fajnu, bylo to neskutečný. Díky za všechny zprávy, jste naprosto boží, já miluju vás. Těším se na vás zase zítra, dáme si nabitou hodinku Fajn Driveu. Od 17 do 18 se zítra slyšíme, no a užijte si čtvrteční večer s Fajnem, ale určitě zůstaňte, protože po mně je Next Generation a za Majkem mě tady vystřídá talentovaná zpěvačka Cindy Marso, který před týdnem vyšlo nový album a myslím, že to potřebujete slyšet. Dejte se s ní necelou hodinku tady na Fajnu a za mě už jenom ty dvě slova. Pa, pa!

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít s něj ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: ahoj, já jsem Cindy Marceau, zpěvačka a songwriterka. Minulý týden mi vyšlo moje deluxe album 9 plus 2 reasons for my panic attacks a dnes vám z něj budu hrát a pouštět hned několik písniček. A nejen to, čekají vás taky energické songy, které vám snad zpříjemní den. V mém playlistu najdete třeba Gwen Stefani, Katy Perry nebo Miley Cyrus. A hned jako první vykopávám ze svého rybníčku písničku Mama.
1: Next Generation.

0: Next Generation. Tak tohle byla moje písnička Mom z debutového alba Nine Reasons for My Panic Attacks. Mom jsme napsali na českém songwritingovém kempu a dali jsme se na ní časový limit 2 hodiny. A víte co, zvládli jsme to. Za 2 hodiny byla Mom hotová s textem, s melodií, tak jak to slyšíte. Tématem songu je taková klasická situace, kdy jsme sice dospělí, ale stejně pořád voláme rodičům kvůli úplným banalitám, třeba jestli je bezpečné jíst omáčku, kterou jsme otevřeli před 2 dny, nebo jestli si mám dát na bolest hlavy paralén, nebo i balgin. Protože některé věci se člověk prostě v dospělosti nenaučí. A teď už pojďme dál, čeká nás Gwen Stefani a hned potom Katy Perry.
1: Fine.
0: Next Generation.

Generation. Ahoj, já jsem Cindy Marso a právě posloucháš můj playlist. Dneska jsem ho nechala tak trochu čistě holčičí, nostalgicky, s pořádnou příchutí milénia. Vždycky, když slyším písničky od Nelly Furtado, okamžitě mě to hodí zpátky na rodinné dovolené u moře. Já jsem tehdy pořád měla na uších sluchátka, měla jsem svoji MP3, takovou červenou. A jela jsem songy, které mě pořádně hitly. Takže teď si dáme nostalgické písničky od Nelly Furtado a od Pink. Hey! Next Generation.

0: generation.
1: Number one hit music station.
2: Ahoj, já jsem Cindy Marso a musím teda říct, že tenhle holčičí playlist se mi začíná fakt líbit. Když jsem byla malá, byla jsem schopná před zrcadlem zpívat 4 hodiny do deodorantu a v té době jsem poslouchala hlavně Disney písničky High School Musical, Hannah Montana, Camp Rock a říkala jsem si, jo, tohle jsem já, tohle chci být já a pak přišlo jedno osudové volání. Bylo 1. října, vyšla písnička Decode od tehdy pro mě úplně neznámých Paramore. Byla to titulní písnička k Twilight a pamatuju si úplně přesně, bylo 6 hodin večer, dělala jsem si úkoly do školy a z obýváku na mě volají rodiče, Nadal, musíš přijít, je to skvělý. Šla jsem tam, byl to Paramore, byl to Decode a teď si tohle písničku dáme.
0: Number one hit music station. Next generation.

0: Station. Yeah.
1: Ahoj, já jsem Cindy a tohle byla písnička z Kemroku This Is Me. A jak už jsem dříve zmiňovala, jsem také songwriterka a píšeme písničky nejen pro mě, ale i pro další umělce. Jak jsem už dříve zmiňovala, moje písnička Mam vznikla na českém songwritingovém kempu. A když jsem poprvé slyšela, že něco jako songwritingový kemp existuje, úplně jsem se rozzářila. Představovala jsem si přesně to jako v Kembroku, prostě přijde Nick, začne tam hrát na tamburinu, prostě všechno super. A víte co, realita je ještě lepší, protože se tam pije víno a píšou se tam písničky i pro všechny umělce ze všech koutů světa. Pro Eurovizi je to prostě bomba a potom jednom takovém kempu, který bylo v Nizozemsku, tak jsem přiletěla a byla jsem toho úplně plná a řekla jsem si, Ježíš Maria, jsem úplně svetovaná láskou a chtěla jsem o tom napsat song a ten song se jmenuje Fell in Love with a Feeling. Je to další song z mojeho alba a psali jsme ho na online sešně, takže si ho užijte teďkom. Boom, tady.

0: Generation.
1: Yeah. Fajn. Takže tohle jsem já, Cindy Marso. Jestli se ti čas se mnou líbil, před 14. října do Kafe v lese. Budu tam, bude tam i moje kapela, Rony Janeček, Aďo Janeček, můj bratr Matyáš Míša, taky spoustu dalších úžasných lidí. Budeme křtít album Nine Reasons for My Panic Attacks a bude to taky oslava mojich narozenin, takže přines nějaký ideálně úplně drahý dar a dej mi ho tam. A ještě si kup lístek. Čus. We are number one. Next generation. Number one hit music station. Fine. We got that hit. Fine.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utr.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: hudba, kterou ještě neznají všichni.
1: Témata, který chceš vidět.
0: A momenty z rádia, který by nám bez kamery nikdo nevěřil.
1: To nejlepší z Fajnu na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

Udělám si hezký ráno plný maličkostí, slačíčej, ale před ním si pospím, nejsem na jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Bobku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
1: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
2: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: All the hits I wanna hear.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest. All the hits.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.